not, but then it is again.

0: Midnight Air. Hudební mix Rádia Wave.
1: Bez sex pod iga. Bez sex pod iga. Bez sex pod iga. Bez sex pod iga.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.

0: tomto svete chcel mať navždy sladkých 16.
1: Český rozhlas, Rádio Wave, děláme vlny.

0: Night Air.
1: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti

Bist du wie

0: manžel.
1: Odejdi pryč, rodiče o ní chtějí spát, ale ty se samotného prosince protikla. Samotného prosince protiklad.

Český rozhlas Radio Wave. Straddle.

0: Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

mi ztratila naše jen otázky. Zpěstal jsem, že těší bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášky. Myslel jsem, že těší bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášky.

On chtěl by feed, posílá beatback. Když nedám feed, tak ať mu dám aspoň feedback. A chce to naživo, tak mě zve na večírek. Já nepiju tvý pití, ty nebudeš pít mě.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Český rozhlas.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

0: života. Český rozhlas. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Radio Wave.

0: dno.
1: Quest.
2: Quest.
1: Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi. Quest.
2: Quest. Poslouchejte dnes od 6 večer
1: na rádiu Wave.
3: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
4: Jsem trošku rebel.
3: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
4: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
3: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
4: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
3: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
5: Porque yo no soy un artista de momento, yo soy un artista para siempre.

0: Osmá hodina raní, no a společně s ní už naše první dnešní zprávy, které nám přináší Anna Belio.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Lidé mají dnes poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Čas na to mají do dnešní 16. hodiny. Průkaz využijí hlavně ti, kteří nemůžou volit ve svém volebním okrsku. Osobně je možné o průkaz požádat ještě do 7. října. Pro komunální volby se voličské průkazy nevydávají. Policie se připravuje na nelegální sjezd tuningových aut v Česku. Tisíce upravených vozů ze zahraničí mají dnes dorazit do Prahy a zítra pak do Brna. Policisté se obávají hlavně nelegálních závodů. Do ulic proto vyšlou víc hlídek a provoz budou sledovat taky pomocí dronů a vrtulníků s termovizí. Dnes je Mezinárodní den nenásilí. Připadá na den narození indického politika a duchovního vůdce Mahatmy Gandhiho. Ten se zasadil o nezávislost Indie na Británii a prosazoval přitom nenásilný odpor. V Indii se ho připomínají takzvanou oslavou Gandhiho neboli Gandhi Jayanti. V Brně pokračuje Mezinárodní festival filmů o životním prostředí Ecofilm. Program nabízí projekce i odborné debaty, které se letos zaměřují na téma pitné vody. Diváci mohou vybírat ze 3 kategorií.
1: Sport.
2: Hokejový brankář Karel Vejmelka vychytal hned při svém prvním startu v nové sezóně NHL čisté konto. Český golman nepustil ani jednu střelu Chicaga a pomohl Utahu k výhře 6-0. Za svůj výkon byl navíc vyhlášen 3. hvězdou zápasu.
1: Počasí.
2: Bude převažovat polojasno až oblačno, na západě a severozápadě Čech se výjimečně mohou objevit slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas. Na rádiu Wave právě začíná ráno se Serach a Terezou.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.

0: Deutsche Supreme a Catfish, tak tahle ta hudba, kdyby mě budila, což by muselo být tak asi hodinu zpátky, tak by mě to vůbec nevadilo. Hezké ráno, krásné vstávání s Terezou a ze Sarah.
1: Krásné ráno, já jsem ráda, že dohrála právě Doučí, protože nám tady možná nastavila takový dobrý páteční vibe a hlavně konečně holčičí směna. To se tady moc nestává. Pořád je těch mužů tu víc, takže jsem ráda, že jsme
0: tady.
1: Mě to
0: pořád
1: spolu.
0: Nepřijde prostě. Já vždycky, když jsem tady, tak se vnímám hlavně, že jsem tady já prostě. Takže jestli jsou okolo nějaký muži tady v tom vysílání, já to zase tak asi jako nechytám, nicméně pátek prostě v takovém jako ženském vibeu s Douči začínáme, yes. Ale bude tady spousta velmi mužských jako vibeů, třeba Darko Don tady vidím.
1: No jo? Taky to vidím Lady Gaga, takže přesně, ta je moje oblíbená samozřejmě. Táňa Lvovská taky, Hele Terezo a taky je 2. října.
0: To je důležitý.
1: Jakože
0: už je říjen.
1: Jakože už je říjen, to utíká.
0: Ale já jsem si včera říkala, jestli ono není prvního, a už včera jsem si říkala, docela to jako dává říjen takovej vibes.
1: Ano.
0: Takže včera jsem si všimla 1. října a říkám si, to už ani jako nemůžu mít očekávání toho babího leta, to je prostě všechno pryč.
1: Ale babí léto bylo ten minulý prodloužený víkend a prý nás ještě čeká
0: jo,
1: tento víkend. Takže je to
0: super.
1: Dobrý a já už jsem právě dělala všechny podzimní věci, moštování, houbaření, kolo, zavařování.
0: Já našla taky no, pár hub, jakoby výjimečně, ale myslím si, že...
1: Ty máš jiný starosti.
0: Já mám jiný starosti, ale ještě bych to zkusila jako jednou natáhnout, než začne přízemní mrazíky, víš? Protože
1: natáhnem.
0: Prostě na to ty houby už nejsou.

0: 8 hodin a 18 minut k tomu doznívá Bad Karma Boy Iba měsíc. No a včera, nebo předevčírem, začal filmový festival, který propojuje film a architekturu. Poněcuje diskuze o architektuře, urbanismu, prostřednictvím projekcí, autorských dokumentů, inovativních, experimentálních i hraných filmů. Přispívá samozřejmě k debatám mezi architekty, politiky, veřejností o potřebách a proměnách měst.
1: Na ten festival se docela hodně příznačně jmenuje Film a architektura. Kdybyste jako si říkali, to je taky ten festival, jak se tam řeší film a architektura, tak je to dokonce i ten název, to mi přijde jako hodně jako na snadě. Mezi teda 30. zářím až 5. říjnem můžete chodit na filmy, takže ještě nějaký ten den na to máte. No a na webu se koukněte, na které všechny filmy se můžete těšit, protože jich je tady opravdu spousta. Mně tady třeba přijde hezký název ještě Vcítění do betonu. To je snímek, který dneska třeba, protože máme 2. října, běží v Brně na fakultě architektury VUT od 18 hodin. Dobré je třeba říct, že tam zrovna běží zdarma. Pak jsou projekce za peníze, takže ta projekce zdarma je vždycky jako lepší, takže pokud jste v Brně, tak se tam můžete dneska třeba na fakultě architektury Vysokého učení technického Vcítit do betonu s tady tím německo-kanadským filmem, takže pro všechny milovníky a milovnice paneláků takový tip na dnešek.
0: My jsme tady měli kurátora festivalu Film a architektura, ten říkal, že samozřejmě kromě různých projekcí tak nesmíte misnout, tedy vynechat různé diskuze a debaty, které většinou k těm projekcím jsou, protože ty budou taky zajímavé. Hlavní lokace v Praze jsou Kino Světozor a taky Edison Film Hub.
1: Takže kdyby vás zajímalo, kolik musí zemřít cyklistů, než se bude dělat něco s nebezpečnou křižovatkou v Brooklynu, nebo jak se vcítit do betonu, a nebo třeba vlastně, co všechno jsme ochotní udělat pro to, abychom mohli bydlet. Tak no, to jsou všechno
0: a to je téma mimochodem letošního festivalu.
1: Který se na festivalu budou probírat, takže kdo tohle neřeší, ať hodí betonem. Ghana boys stocks on the rise, Charlie. This flex, no, they ready. See, we don't ride nobody way. We the ones who started with it. Translation, yanni had to buy, yanni had yanni hits. This shit goes so hard, even the ops go fuck with it. That's how you know we lit.

0: Bored in Bocoyuta, All My Life. Teď už budeme řešit filmy, protože podzimní sezóna možná k filmům vybízí víc než léto. A kdybyste chtěli vyrazit do českých kin, tak tam můžete třeba navštívit český snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato, který poměrně dost rezonuje, nejenom protože v distribuci měl vlastně premiéru na festivalu v Karlových Varech, ale taky se bude ucházet o Oscary. A je to opět český dokument.
1: Je to český dokument, je to v podstatě po druhé, teď za poslední dobu, co Češi vysílají na Oscary právě dokument. No a
0: řekla bych po druhé, co Češky teda ještě navíc.
1: No přesně tak, Češky. No a já se na něj chystám v úterý, takže se mrkněte, protože opravdu, jak říkala Tereza, tak teď ho můžete vidět téměř každý den v odpoledních i večerních hodinách, Kdyby se holuby proměnily ve zlato. A Tereza ho viděla už.
0: Já jsem ho viděla, je to určitě zajímavý vidět, pokud třeba se zajímáte o závislosti, řešíte komplikované rodinné vztahy a nebo dokonce i třeba chcete točit nějaký dokument a zajímá vás, jak se vám to prostě může zadařit, prostě vymknout, vrátit jako bumerang a jak vlastně, myslím si, že na tom filmu je dobře vidět, jakými jako úskalími prochází člověk, který se rozhodne pro nějaký jakoby velmi osobní téma v dokumentu, protože tam na ploše několika let vlastně tohleto všechno společně s nějakýma jako propadama a otočkama a sebereflexema se dá celkem dobře jako vyčíst. Navíc prostě víte, že pořád točíte film, což je takový zvláštní jako pocit někde v zátylku u všeho, co děláte a říkáte. Takže to musí být vlastně docela náročné životní období. No a prostě jak fungují závislosti, jak se na ně společnost dívá, jakým prizmatem vlastně vnímáme lidi třeba, který nemají domov a bojují s závislostí. To jsou všechno strašně důležité věci, které na tom filmu můžete odhalovat.
1: No a já chci ještě nadhodit téma bydlení, který se tam rozhodně řeší, že jo, a taky použití AI ve filmu, protože to mě zaujalo i na základě toho traileru, protože jsou tam nějaký rozpohybované fotky, že a tak...
0: Je tam spousta věcí, tam jako opravdu v tom dokumentu je hodně věcí.
1: Jo, mixuje se tam spousta principů.
0: Pokud se jako zajímáte o jakoby nějaký nový postupy ve filmové řeči v dokumentu, tak rozhodně tady se nepotkáte jenom s nějakou jako POV kamerou a voice overem. Tady se ta škála opravdu jako rozběhla do spousty takových směrů, což mi připadá dobrý, zajímavý a možná na tom celém vlastně nejlepší.
1: Tak uvidíme, takže, jestli holuby promění to zlato na Oscarech.
0: Můžete kouknout třeba na Radiožurnál, kde Pavel Sladký říká, že ty šance velké nejsou, ale to je prostě jenom takový příspěvek, na který můžete se odkázat. Jinak samozřejmě v kinech film v distribuci, takže kdybyste chtěli, určitě vyražte. Playa.
2: Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák.
3: Hudební mix Rádia Wave.
4: Hudební mix
2: Rádia Wave.
3: Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu Wave.

0: Liars a Icepick Kalamazoo. Kdybyste si vzpomenuli na to období, kdy jste jako malí nemohli něco dělat, protože vám to rodiče třeba jako nedovolili a vy jste si říkali prostě, já už tak strašně chci být velká, abych si mohla dělat, co chci, tak teď je to období, kdy si můžete dělat, co chci, třeba se sociálníma sítěma, pokud vám už bylo 18, tak pravděpodobně nepotřebujete rodičovskou kontrolu, což teď se týká lidí, kteří jsou teenageři a teenagerky, že prostě některé sociální sítě jim musí povolit nebo můžou zakázat rodiče nově, jak zjišťujeme v naší Wave Newsce, třeba i WhatsApp.
1: Přesně tak, aplikace WhatsApp totiž představila nový nástroje rodičovské kontroly. Jde třeba o upozornění na nové skupiny, kam se dítě připojilo, nebo omezení jeho přístupu k nevhodným kanálům, neboli channels. Je to ale dobrovolný, ten dohled rodičů, což je důležitý zdůraznit, že do samotných zpráv svých dětí se rodiče jako nedostanou.
0: Tak je dobrý asi, že to můžete nějak různě nastavovat, zároveň taky vaše rodiče pak můžou vidět i příspěvky, které vy sami sdílíte, což je možná jako už vlastně takový jako něco trošku nepříjemného. Každopádně máme tady výchozí nastavení 13+ a taky přísnější možnost takzvaný omezený obsah, takže kdybyste se chtěli s rodiči domluvit na nějakém PIN kódu a sami dobrovolně si takhle hezky ztransparentnit vaše teenage životy, které budou online, tak si myslím, že to může posílit váš vztah a možná i vlastně jako nějakou vzájemnou důvěru. A hlavně pokud vy jste někým, komu by rodič měl takovou věc jako zprostředkovávat nebo limitovat, tak se tomu třeba nebraňte, protože oni to myslí jako dobře s váma, ty dospěláci většinou.
1: No. Je tady ve Wave Newsce ještě napsáno, že všechny tyto funkce jsou navrženy právě tak, aby podporovaly otevřenou komunikaci mezi rodiči a dospívajícími o tom, jak používat WhatsApp a zároveň zachovávaly soukromí osobních zpráv všech uživatelů, dodává aplikace, takže oni to myslejí dobře.
0: Všichni to myslejí dobře, až na to, že WhatsApp je sociální sítě, vidíte, kdo jí vlastní. Jo? Takže koukněte na náš web Radio Wave, kdy pokud třeba zvažujete, že si takové omezení vyžádáte nebo nastavíte, můžete se tam dočíst víc. We'll be right back.

0: Snake Hips a TK Miles a Show Me The Money. Přesně, hele, jestli máte nějaký peníze, no má jsem s nima, ukažte
1: to. Já jsem chtěla říct, že to je možná takový páteční song, jako vytáhněte ty penízky.
0: Přesně,
1: a prostě jděte
0: jako
1: asi
0: mluvit o tom umí každý, jo, ale ukázat ty peníze,
1: přesně,
0: to už je něco jiného. Ghost of You, Amelie Siba, Kevin Abstract, ještě do dalších zpráv s Anou Belio.
2: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcore, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
3: Modeláři.
4: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
2: na rádiu Wave.
4: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
4: youtube.com/radiowave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
5: Čau, tady Tom z Ghost of You, posloucháte rádio.

0: Kevin Abstract a Blanket. Za chviličku nás čeká spousta dalších věcí v playlistu, teď už ale zprávy, protože odbyla 9. hodina a zprávy přináší opět Anna Belio.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Soudní exekutoři by už nemuseli mít na starosti vymáhání dluhů na sociálním a zdravotním pojištění. Ministerstvo financí je od roku 2028 plánuje nahradit pracovníky finanční správy. Od změn si slibuje větší efektivitu a taky úspory. Exekutorská komora plán kritizuje. Podle ní se naopak úspěšnost při vymáhání dluhů sníží. Zákaz odběru vody z řek a potoků na Přerovsku platí nově až do konce října. Rozhodl o tom vodoprávní úřad. Prodloužil tak původní zákaz o měsíc. Důvodem je podle mluvčí přerovské radnice Lenky Chalupové nepříznivá hydrologická situace v regionu. Spojené státy přesunou část vojenské pomoci z Evropy a dalších zemí do Latinské Ameriky. O peníze v přepočtu za víc než miliardu korun přijde mimo jiné třeba Slovensko nebo Severní Makedonie. Nově je dostanou třeba Panama, Peru nebo Kolumbie. Americký kongres přitom pomoc evropským zemím schválil už v roce 2022 kvůli válce na Ukrajině. Východočeské divadlo v Pardubicích uvede v sobotu českou premiéru inscenace Dorian, inspirované slavným románem Oscara Wilda Obraz Doriana Graye. Adaptace britských autorů Owena Horsleyho a Phoebe Eckler-Powell propojuje příběh mladého Doriana s osudem samotného Wilda. Inscenace kombinuje komedii, tragédii, horor i situační humor.
1: Sport.
2: Poslední tým fotbalové šance ligy Zlín posílil v reprezentační pauze záložník Miloš Kratochvíl. 30-letý hráč přišel do klubu po vypršení smlouvy ve Spartaku Trnava, kde strávil 2 sezóny. Předtím hrál v české lize za Jablonec a Zbrojovku a připsal si celkem 161 startů a 19 gólů.
1: Počasí.
2: Bude převažovat polojasno až oblačno, na západě a severozápadě Čech se výjimečně mohou objevit slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy. Na Radio Wave posloucháte Ráno se Sarah a Terezou.
1: Radio Wave. Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.

0: Bikrit, a teď už nás čeká novinka, protože máme pátek a ve středu jsme si přidali nějaké nové hudební akvizice a jedna z nich je právě teď před náma Loud One.
1: Já jsem to ve středu byla s Krištofem Šimkem a přišel právě jeden z hudebních dramaturgů Matěj Dvořák a popovídal nám o novince, kterou uslyšíte za chvilku. Je od rapera, interpreta Loud One, ale na feat je taky se Simi Livin' Life, track se jmenuje High Lifestyle a ukazuje, že Loud One už dávno není nadějný youngster, ale opravdu skutečná nová hvězda českého rapu. A tahle novinka High Lifestyle je z nového alba Contemporary. To album přišlo vlastně přesně rok po desce Cloud.
0: No a na tom albu hostují s ním třeba Shimi, Marie April, Ghetto a ve dvou právě skladbách taky Simi Livin' Life, jako právě v našem tady novince High Lifestyle. Ta desku uzavírá, takže jsme si nevybrali single, ale prostě zavírák. Za beatem stojí Bolslop.
1: Tak to je zajímavý, veď?
0: To je zajímavý, že jsme se vybrali zrovna novinku, kde na beatu prostě spolupracuje Udoči a Bolslop, nicméně Padající hvězda, co chce víš, pokud i tohle je vaše životní moto, tak si myslím, že se na Loudze možná naladíte.
1: A doporučujeme klip, skvělý.

0: Kim Gordon, not today, přesně tak, ne dneska, ale zítra.
1: Hele, chtěla jsem říct úplně to samý, protože zítra 3. října je 33. předávání cen tálí, slavnostní ročník samozřejmě, uskuteční se od 8 hodin večer v Národním divadle, ale budete ho moc taky sledovat samozřejmě na ČT1, přímý přenos.
0: Mně se skoro mi líto, že to nemoderuju, protože bych chtěla říkat, že to je 33. ročník předávání, to je takový jako rozmlouvadlo. 3. října 33. roční předávání jako pro lidi, co to dělají třeba poprvé, může být docela jako vražedná kombinace, což většinou ale ceny tálie jako nepředávají lidi, co to dělají poprvé.
1: To jsem chtěla říct.
0: Dost často taky to nedostanou lidi, co to dělají poprvé, si myslím. Za třeba nominace v činohře koukám, můžete kouknout a těšit se na to, že vyhraje třeba Denisa Barešová nebo Táňa Malíková a spousta dalších, Klára Trojanová za titulní roli v inscenaci Já Plisecká. Takže spoustu jmen, které možná znáte a možná taky neznáte a díky právě těmhle cenám se na ně můžete těšit a nějak si je znova jako navnímat a potom zajít na ty inscenace. Třeba Krištof Bartoš tady dostává nominaci za inscenaci Časokryt v divadle Na zábradlí. No a vy si řeknete, je Krištof Bartoš, to je ale skvělý herec, a já vám řeknu, a ještě si můžete poslechnout Krištofa Bartoše v Oliveru Lovrenským,
1: ano,
0: když nám bylo míň, protože on nám hraje v audioknize a tady zjistíte Světy propojené.
1: Krásně se to propojuje. Já ještě připomenu, kromě těch činoherních kategorií, taky kategorie právě v rámci alternativního divadla a taky loutkového divadla, to já musím připomenout, protože jsem se mu trošku věnovala na škole. Ta kategorie přibyla teprve v roce 2020, jinak to bylo všechno pospojované, takže to je už samotný dobrá zpráva. Pro koho můžou akademici hlasovat? Je tam Ondřej Běhan, Jiří Brnula, Diana Čičmanová, Sára Vosobová, anebo si nechávám na závěr můj kamarád David Petrželka.
0: No tak držíme palečky.
1: Takže už to mám jasný.
0: Držíme palečky.
1: Vůbec nic s tím neudělám.
0: Vůbec nic s tím neuděláte ani vy. Můžete se maximálně dívat na to, kdo vyhraje, a potom teda chodit do divadla. To mi přijde jako vůbec
1: to je
0: nejlepší závěr
1: to
0: z toho všeho.

0: Veselia a De Madruga. Pokud byste chtěli vědět, co jsou hovory z LAN a kdo z LAN může dál dělat takové hovory, jak si budeme připomínat postavu našeho českého prvního a posledního československého prezidenta Václava Havla, tak už za chviličku budeme zjišťovat, co právě hovory z LAN můžou znamenat a přinášet.
1: Protože Český rozhlas v podstatě od 7. září do 5. října, což je datum, kdy se Václav Havel narodil, tak uvádí projekt Slyšet Havla a v rámci něho se děje spousta zajímavých událostí. Vy jste mohli poslouchat a můžete stále poslouchat spoustu archivních nahrávek, dramatické tvorby Václava Havla, publicistiky, regionálních témat i Havlovy oblíbené talk show. Takže o tom všem třeba si povíme za chvíli.
2: Casablanca.
3: Casablanca.
2: Svět na dosah.
3: Casablanca.
2: Pavel Sladký a jeho hosté, kteří zažili svět na vlastní kůži.
3: Casablanca. Svět na dosah.
2: Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 7 večer
3: na rádiu Wave.
4: Thank God

0: Doznívá novinka na rádiu Wave Churches a Roses, ale o tomhle britském triu právě Churches jsme neslyšeli 3 roky. Zpěvačka Lauren Myberry předloni totiž vydala solovku Vicious Creature, zatímco Martin Doherty letos odstartoval vlastní bokovku The Leaving. No a teď to ale vypadá, že skotské trio je zpět, díky bohu za to, a to s novým singlem Roses. Startuje další etapu své kariéry.
1: Skladba se bere na mušku současné politické klima v Británii, to bylo vždycky dobrý téma pro všechny hudebníky a hudebnice. A taky ale zbytku světa a takový ten apokalyptický vibe je i v tísnivém videoklipu. Yes. Takže byla to nejdelší pauza v naší kariéře, říkají Churches, a když jsme se konečně znovu potkali a tvořili hudbu a snažili se, abychom ze sebe vydali úplně se jinou cestou než v minulosti, tak to se jim, doufejme, povedlo. Dosud nejúplnější vize Churches je něco, co je takový velký příslib, taky se vrací na pódia, takže na říjnové koncerty můžete vyrazit třeba do Glasgow anebo v Londýně, no a pokud je to pro vás prostě daleko, tak tady aspoň zahráli u nás v playlistu. Teď už nás čeká Eve Tumor a Gospel for a New Century.

0: Yves Tumor a Gospel for a New Century. Do budoucích století budeme skrz ty minulá století teď vzpomínat na život, dílo, přínos Václava Havla. Takže budeme mluvit o tom, že teď si ho připomínáme napříč vysíláním Českého rozhlasu z jednoho konkrétního důvodu 90. výročí narozenin prvního českého a taky posledního československého prezidenta Václava Havla. Je naše dnešní téma a s námi ve studiu je ředitel zpravodajství Českého rozhlasu a šéfredaktor radiožurnálu Ondřej Suchan. Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne, děkuji za pozvání.
0: My se budeme bavit o akci Lány, což zní skoro jako nějaká tajná operace, když to takhle...
2: Už to není tak tajná akce.
0: Už to není tak tajná operace. Začínáme možná tím, co jsou hovory z Lán, pokud třeba někdo tohle sousloví slyší poprvé.
1: Ono navíc to sousloví hovory z Lán vzniklo takovou lidovou tvořivostí, protože my jsme měli pořad na radiožurnálu v 90. letech, který se jmenoval Hovory v Lánech, ale zlidovělo Hovory z Lán. Já myslím, že postupně už se to i tak, skoro jsme to možná i přejmenovali tehdy, já jsem tady samozřejmě v tu dobu ještě nebyl, ale byl to pořad, kde Václav Havel každou neděli ve 14.15 promlouval vlastně k obyvatelům České republiky, nebo tehdy ještě Československa nejdřív. A jeho moderátory byl Robert Tamchina a Eva Hulková především. A byla to taková 15-minutovka, kde vždycky shrnul to, co se v tom týdnu dělo. A jestli existují nějaký pořad, který je opravdu spjatý, protože Václav Havel vždycky říkal, že je víc rozhlasový než televizní a promlouval takhle, tak je to právě tenhle ten legendární pořad, který běžel 10 let. A my se chceme teď k němu vrátit. Samozřejmě to tentokrát nebude s Václavem Havlem, což není možné, ale bude to s lidmi, kteří mu byli blízcí a bude to vzpomínání na něj.
2: Je to tedy neděle 4. října, kdy vy budete vysílat přímo ze zámku v Lánech. Máte i mokrou variantu, ale bude to stále odtamtuť. Tak ten program je dost bohatý, začíná už tady čtu v 10.05, končí někdy o 17:30. Na co se tedy můžeme těšit, nebo na koho?
1: Jak jste zmínila, my jsme chtěli hlavně vysílat z Lán, ale rozhodli jsme se, že to nebude z Lánského zámku zevnitř, ale budeme v parku Lánském, protože to místo, kam můžou pravidelně chodí o víkendu se projít lidé, podívat se vlastně jako na zámek, tak aby nás mohli i vidět, takže když bude to hezké počasí, což doufáme, zatím to tak vypadá, tak budeme u takového jezírka, kde je altánek, ze kterého se i některé pořady tehdy vlastně, kde se některé pořady tehdy natáčely. A začínáme v 10 hodin. První 2 hodiny má moderátorsky na starosti Libor Bouček, potom si převezme štafetu Honza Pokorný a bude tam opravdu celá řada lidí. Já bych zmínil určitě Magdu Vašáriovou, významnou nejenom herečku, ale diplomatku, která vlastně jako nastoupila do těch diplomatických služeb právě v době, kdy byl prezidentem Václav Havel, ale bude tam fotograf Tomky Němec, Ladislav Špaček, budou tam i tehdejší moderátoři Eva Hulková a Robert Tamchina, a mnoho dalších lidí, takže vřele zveme, pokud budou mít lidi čas a budou se pohádat někde kolem Lán, tak aby se přišli podívat.
0: No a pokud se nebudete někde potulovat na houbách kolem právě Lán, ale chtěli byste třeba vyslechnout tenhle program živě, tak kde tak můžeme učinit?
1: Živě si samozřejmě můžou poslouchat lidé radiožurnál, zároveň my zpracováváme ze všeho i videopřenos, který potom dáme na náš YouTubeový kanál. A já bych ještě zmínil některá překvapení, která tam možná budou. Jsem velmi rád, že se nám podařilo získat i osobní vzpomínku Dalajlámy. A já nebudu předbíhat, ale dneska ještě máme v plánu jeden velký, opravdu velký rozhovor, který by byl se zahraničním hostem.
0: Takže spoustu nečekaných příspěvků, které tam na vás bafnou a možná vás i dojmou. Budeme se těšit teda na 4. neděli, případně na záznam 5. No a připomínáme si 90. výročí narození prvního českého a posledního československého, to zní fakt jako mantra, prezidenta Václava Havla. Kdybyste ještě doporučil možná nějaký další program, protože ono opravdu na téma této nejenom jako politické, ale taky kulturní osobnosti se v Českém rozhlasu mluví teď docela často napříč stanicemi, tak kam byste ještě odkázal právě za tímhle obsahem?
1: Já bych odkázal na celý projekt Slyšet Havla, ano. Což je projekt Českého rozhlasu, kde je mnoho věcí. Je tam nově zpracovaný dálkový výslech, výrazné dílo, které připravoval Český rozhlas Plus. V sobotu chystá Český rozhlas Dvojka, Tobogán, slavný pořad Tobogán o Václavu Havlovi, třeba i za přítomnosti Dagmar Havlové manželky Václava Havla. A na té stránce, kde když si vyhledáte Slyšet Havla, tak můžete si pustit i ty hovory z LAN, protože my jsme pro lidi, kteří to možná nezažili, anebo si nepamatují, anebo by si chtěli připomenout ten pořad, který byl, tak jsme udělali v průběhu září takové krátké 3-minutové upoutávky, nebo to nejlepší, co v těch hovorech zaznělo. A myslím, že člověk pochopí hodně z pohledu Václava Havla, protože to jsou, vždycky jsme si vybrali jednu etapu, jeho názor na jednotlivé společenské události, ale i třeba na sport. Mm-hmm. Dokonce tam i jeden příspěvek, který je dělaný, to byl taky mimořádný pořad, který se natáčel a natáčel se právě krátce po té, co se Václav Havel po druhé oženil, a dokonce si myslím, že ještě byli ve svatebním, když se natáčel ten jeden z těch pořadů. Takže je tam celá řada, je tam 30 ukázek vlastně z tohohle legendárního pořadu.
2: No, celý projekt Slyšet Havla už posloucháme zhruba od 7. září, a je to tedy do 5. října, nebo budeme mít ještě čas po právě tomhle výročí?
1: Ono 5. října je právě to výročí, my jsme to trošku předsadili v Českém rozhlase, protože od 5. je mnoho dalších věcí, kromě jiného třeba celý festival Havel Alive, který pořádá Kancelář prezidenta republiky, a mnoho dalších věcí, jak my jsme to předsadili, a lidé se určitě budou moct poslechnout i během celého toho období, protože ta tematika s Václavem Havlem určitě nekončí, ona nás bude provázet i dál, ať už 17. listopadem, anebo začátkem ledna, kde je výročí Charty 77, takže ten program bude opravdu dlouhý.
0: Tolik Ondřej Suchan, my moc děkujeme za pozvánku k hodně komplexnímu programu a přejeme vám teda, ať v neděli neprší, svítí slunce, i když máte hotový altánek, a ať si celé vysílání moc užijete. Děkujeme za pozvánku.
2: Pozdravujte
0: a zase
2: do
0: někdy naslyšenou.
1: Já moc děkuji za pozvání a mějte se hezky.

0: Don Bart a Mario Balotelli, kdybyste chtěli vidět, jak vypadá Don Bart, tak koukněte na Excalibur. Tam zjistíte Stavně. Prostě, jak vypadají lidi, jo, když rapujou 19. No. Don Bart 0001. Matyášovi kamarádi a spousta další hudby, taky zprávy, tentokrát poslední v 10 za chviličku.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky.

tématech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové každé úterý od 8 večer na Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Máme chvíličku po 10. hodině a teď už nás čekají dnešní poslední zprávy, které přináší opět Anna Belio.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Lesy České republiky zahájily mimořádný audit lesních porostů. Intenzivnější kontrola je prevencí před Dunovou kůrovcovou kalamitou. Lesníci se zaměří hlavně na stromy oslabené suchem. Audit potrvá do konce března. V Břeclavi můžou lidé nově zdarma využít toaletu v jedné z kaváren v centru města. Jde o první podnik zapojený do projektu WC Gratis. Odskočit si můžou i lidé, kteří si v kavárně nic neobjednají. Město chce do projektu postupně zapojit i další podniky. Na provoz toalet bude přispívat 2 000 korun měsíčně. Američanka Krista Pike, odsouzená k trestu smrti, je po nezdařené popravě v kritickém stavu v nemocnici. Informovali o tom její právní zástupci s tím, že prognóza je nejasná. Obhajci ženy žádají guvernéra státu Tennessee, aby jí trest smrti zrušil a zmírnil ho na doživotní vězení. 50-letou Pike soud odsoudil k trestu smrti před 30 lety za vraždu spolužačky. Pražská tramvajová zastávka nádraží Holešovice se dnes změnila na tematickou zastávku knižní. Do 6 hodin večer tam lidé můžou zanechat vzkazy, vypůjčit si knihy i navštívit autorská čtení a hudební vystoupení. Přeměnu zastávky spolupořádá společnost Tropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
1: Sport.
2: Tenistka Linda Nosková postoupila na turnaj v Pekingu do 3. kola. Wimbledonská šampionka porazila Rumunku Ruseovou 6-4 a 6-1. Naopak Linda Fruchtwirtová ve 2. kole skončila po porážce s Ruskou Samsonovou ve 3 setech. Karolína Muchová právě hraje ve 2. kole s Britkou Balter.
1: Počasí.
2: Bude převažovat polojasno až oblačno, na západě a severozápadě Čech se výjimečně mohou objevit slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy. Na Rádiu Wave pokračuje ráno se Sarah a Terezou.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Ale a ty Jaspe, to občas se nám tady ve studiu stane, že jde kolem Vojta Záhora a prostě má takovou nutkavou potřebu něco říct lidem do mikrofonu a my ho necháme, protože prostě jsme hodný. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj. Je to tak, občas se mi prostě stane, že jdu a úplně se mi zatnou všechny svaly v těle
0: a řeknu sdělit si, lidstvu.
1: Potřebuju sdělit lidstvu, co se mi právě v životě děje a vy jste vždycky
2: ale
1: Vojta tak
2: právě
1: hodný, že mi dáte
2: většinou
1: ten
2: přichází
1: prostor.
2: S hodně zajímavýma
0: věcma. A většinou
2: věcma.
0: Se ti dějou v životě věci, taky. Že na něco koukáš. Jsem si všimla.
1: Jo, je to tak, já jsem docela už od přírody, od dětství takový ten lenivý člověk, který přijde domů a zapne něco a čeká, než
0: tak
1: se mu zavřou
0: oči. Tak co
1: jsi
0: zapnul takhle v poslední době a zaujalo tě?
1: Hele, je to nová, nebo není to nová reality show, ale je to nová třetí řada reality show Zrádce. Yes. Já si myslím, že tohle je už takový pojem, který začíná postupně podle mě se tak jako vkrádat do povědomí celého českého národa, protože
2: je to
1: klenot a totálně nejlepší reality show, na kterou se můžete momentálně v české audiovizi dívat.
2: No já s tím úplně souhlasím, myslím si, že ta třetí série a všude ty recenze o tom mluví i jsou fakt jako epický ty záběry. Já s toho mám většinou husinu a to se na to koukám fakt na nějakým menším notebooku, ale je to super i ty rekonstruované scény a teda Vojto, co Vojta Kotek?
0: Já jsem si říkala, to mají zase všichni crush na Vojtu Kotka, jo. Prostě bude to téma jakoby i teď.
2: No a tak.
1: To já se můžu přidat spíš k tomu druhému táboru. Já úplně crush na Vojtu Kotka nemám. Podle mě je to možná tím, že se oba dva jmenujeme Vojta a bylo by to prostě trošku divný, I guess. Hmm. Ale musím říct, jak v těch dvou předchozích sériích, hlavně v té druhé, jak ho hodně chválili za jeho kostýmy,
2: ano.
1: Tak to letos zatím moc nevytahuje.
2: Neukazuje.
1: No, ale podle mě čeká.
2: No právě, že jsem četla, že budou kostýmy, budou outfity, okay. Ale všimla jsem si, že má tenhle rok nalakovaný nehty.
1: A to má
2: neměl.
1: Často.
2: To podle mě ale minule neměl.
1: Aha.
2: A mně se to strašně.
1: Líbí se ti to. Tak tady máme ukázku zase někoho, kdo má crush na Vojtu Kotka.
2: Jo, právě, tak
1: to
2: jsme
1: super,
2: dva,
1: že to
2: dva
1: takové...
2: tábory. No a máš tam nějakýho už favorita, favoritku?
1: Jo, zatím vůbec. Vlastně
2: taky
1: to obsazení mě přijde zatím hodně vyrovnaný. Vůbec vlastně nevím, co si mám myslet o té trojici zrádců momentálně. Možná, jestli bych měl někoho jmenovat, tak je to ta Annelies, ta zrádkyně. Ta malinka, ta je taková cute
2: vím.
1: V té zpovědnici občas dělá zajímavé tváře na ten mikrofon, což si říkám, že si to musela cvičit. Před zrcadlem.
2: Jo. Ona má právě takový jako by ty démonický smíchy. Mm-hmm. Že něco řekne
1: pravda.
2: A pak vždycky mě se rozesměje tak ďábelsky, ale je zatím nejmíň nápadná z těch všech tří zrádců, takže jako na to taky sázím, že by to mohla dotáhnout hodně daleko.
1: A to se mi právě líbí, to že je právě nejmíň nápadná. Hmm. No a jsem zvědavý, jak se to bude vyvíjet dál. A jsem takzvaně natrní.
2: Ale a máš ty středy ještě takový, že koukáš se jako hned, koukáš se s někým, nebo jak?
1: Já jsem teď byl dva týdny na dovolené, takže jsem se vlastně vrátil.

0: vrátil a skouknul jsem všechny tři díly najednou.
1: To muselo
0: takže
1: být.
0: V mojí hlavě jsem teď totálně ponořený ve zrádcích. Neustále konstantně u kolotého stolu.
2: Vy to možná nevíte, ale Vojta přijel na koně sem do studia totiž. Takže,
1: to je hradní pán. Jo, to je prostě... jednou bys chtěl být.
0: Já jsem rozhlasový pán.
1: To seš.
2: Tak my moc děkujeme za vhled. Pokud třeba vy zrádce ještě nesledujete, tak vás tohle mohlo docela solidně nalákat. Jo. A díky Vojto za příspěvek.
0: Já taky moc děkuju a zase jdu dál od studia.
2: Ahoj. Thank you.

0: again later.
1: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

0: Za chviličku máme 10:30, pomalinku se nám tady nachýlil čas, ale ještě než se rozloučíme, tak nás čeká ukázka z nového dílu podcastu Hotspot. Třeba pokud vás zajímají obskurní věci, jako kdo vyhraje Love Island, nebo třeba kdo vyhraje Vzrádci, že jo? Kdy skončí válka na Blízkém východě, a nebo jestli se do konce roku vrátí Ježíš Kristus. Tak pro všechny vaše tyhle ty nenechavé otázky je tady speciální místo.
1: Je to totiž tentokrát tenhle díl o predikčních trzích, kde si můžete v podstatě vsadit na cokoliv. Jedná se o platformy, jako jsou Polymarket nebo Kalši, kteří se snaží odlišit od toho klasického hazardu a prezentují se jako způsob, jak odhadovat výsledky různých událostí s větší přesností.
0: No a my budeme v nové epizodě Hotspotu řešit s novinářem a autorem podcastu Redneck Matějem Schneiderem, jak takové platformy vlastně fungují, v čem se odlišují od hazardních platform a vlastně jestli třeba taky všechno. Všechno už nebylo dávno vyřčený v Simsnech, že jo? Nejčastější prostě predikce.
1: Parku,
0: nejčastější predikce všeho prostě v nějakém seriálu. Takže tady malá ukázka, vy si celý díl můžete poslechnout u nás na webu a taky v aplikacích.
2: Jak důležité je vlastně, kdo tyhle firmy vlastní, kdo je financuje a kdo je třeba politicky podporuje?
3: Mně to upřímně řečeno na jednu stranu nepřijde zas tak důležité, protože mi přijde, že ty problémy, které z toho vyvírají, které jsou, byť jsou tam ty distinkce, o kterých už jsme se bavili oproti běžnějšímu sázení, tak ty nešvary, se kterými je to spojené, jsou vlastně dost podobné a jsou strukturální a je trochu jedno, kdo tu danou platformu vlastní z tohohle úhlu pohledu na jednu stranu. A na stranu druhou, co je velký problém těchto platform, je potenciální, říkám v uvozovkách, ale prostě insider trading, o kterém se hodně mluví v souvislosti právě se současnou třeba americkou administrativou Donalda Trumpa a taky v souvislosti s tím, že do těch největších platform má různým způsobem zainvestováno syn Donalda Trumpa, což je jeden jakýsi střet zájmu, který z toho vyplývá, a pak, když bych se vrátil k tomu insider tradingu, už proběhlo několik vlastně dost výrazných kauz, kdy se ukázalo, že někdo třeba buď to přímo z Trumpovy administrativy, teďka v poslední týdnech šlo například o člověka, který dává Trumpovi proslovy do takových těch čteček, ze kterých to pak Trump čte, tak se ukázalo, že pravděpodobně sází na jednom z těch webů a tam jsou samozřejmě sázky i na to, co třeba Trump řekne v těch proslovech, jaké slovo použije, takže on byl suspendován a nepracuje nadále v Bílém domě. Předtím proběhlo například zatčení jednoho amerického vojáka, který si sázel na to, jak americké ozbrojené síly unesly Venezuelu lídra Nicolase Madura na začátku roku, tak tam taky proběhly nějaké podivné sázky, ale to jsou případy, o kterých se ví. Kdokoliv, kdo se tím zabývá, ti řekne, že jako tohle velice pravděpodobně jenom špička ledovce a ten potenciál na to, aby tady lidé vlastně sázeli na základě nejenom vládních, ale třeba finančních informací, na kterých by neměli obchodovat, je prostě obrovský. A samozřejmě pak specifická kategorie toho je sport, kdy se mluví o tom, že to samozřejmě může ovlivňovat sportovní klání, protože když si člověk sadí na to, že nevím, v nějakém přesném stopáži nějakého sportovního klání proběhne něco a má kontakt třeba na někoho, kdo v tom zápase hraje, tak se to samozřejmě dá ovlivnit, což mimochodem je přesně jeden z důvodů, proč dříve bylo ve Spojených státech sportovní sázení daleko přísněji regulované, což se ale mění za těch posledních 10 let a je možné, že se to stane znova, byť vzhledem k tomu, že momentálně v Bílém domě jsou lidé, kteří mají zájmy na tom, aby tohle příliš regulované nebylo, tak bych neřekl, že je to něco, co je úplně na spadnutí.

Klára Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: 10:34 k tomu pátek 2. října. My se pomalu s Terezou Havlinkovou blížíme do konce našeho vysílání, ale ještě předtím si dáme pár kulturních tipů. Já mám jeden mimo pražský, a to v galerii Optika, která se nachází ve Zlíně. Tam totiž můžete navštívit výstavu s názvem Aura Vision od mediálního umělce Daniela Vlčka. Jehož tvorba se pohybuje na pomezí malby, zvuku, instalace a performance. No a na vernisáž, tedy, která bude dnes, tak naváže koncert na zámku Zlín.
1: No a kdybyste chtěli ve stejných 18 hodin vyrazit, ale na jinou vernisáž, tak nabízíme pražskou galerii Photograph Zone, která přímo v centru uvede výstavu Sousedé. Tohoto slovo označuje většinou lidi v naší blízkosti a název zároveň výstavy Jochena Lamperta v galerii Photograph, ale do tohohle sousedství v rámci analogových černobílých fotografií přibírá ještě taky jemné souvislosti mezi zvířaty, rostlinami, lidmi a prostředím. Takže vlastně my všichni, co tady společně obýváme prostor, jsme těmi sousedy a vy si můžete prohlédnout tahleta prostředí na fotografiích v galerii Photograph Zone dneska od 18. hodiny.
2: Playák. Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave. Poslouchejte dnes od 8 večer na Rádiu Wave.

0: Computer Kill a Dry Spell. Hodně lidí jsem zažila v životě, mi říkalo, že třeba nechce chodit do divadla, protože prostě se stydí. Že se stydí jako za ty herce a herečky, prostě jakoby v klasický činohře, že úplně ten divadelní jakoby úplně strašně z toho cringujou. Takže
1: já jsem myslela, že ještě myslíš třeba nějaký inscenace, kde je to diváctvo vtažený do toho.
0: No, to taky samozřejmě lidi nemají rádi a to se dneska ale bude dít. Ale nebude to divadlo úplně klasický. Chceme vás pozvat do prostoru Archa Plus na God Save the Drama Queen, takže český král, hvězdička Ovna. A je to takové představení, které se tak nějak jako začíná malinko situací, kdy se vracíme do historie. Díváme se na Marii Stuartovnu, kterou čeká poprava, a taky na její sestřenici Alžbětu I., která se tak trošku snaží vyšoupnout rivalku z trůnu, a bude vás tedy čekat divadlo, který je postavený trochu na pravidlech improvizace, trochu je takový jako stand-up malinko a taky malinko vlastně takové jako alternativní divadlo. Ale rozhodně to není jako činohra, u který byste si říkali, tak už prostě ať spadnou ty kulisy a pak opona a všechno.
1: No totiž inscenaci už viděla, já ne, a čtu tu, že kromě právě té rivality nebo zpřízněnosti, skryté zpřízněnosti, tak inscenace taky hovoří o objektifikaci, o systémovém nátlaku a unáší diváka do absurdní volební game show. Byla jsi ty třeba jako nějak vtažená úplně napřímo do té inscenace?
0: Napřímo se tam dostanete docela rychle, jo? Protože když si sednete někam do těch přednějších řad, tak se může stát, že s váma budou herečky interagovat. Třeba vám podají jablko, nebo si k vám přisednou a dokonce zapředou i rozhovor.
1: Zeptají se tě na otázky. Takže
0: jako jestli se na to úplně necítíte, tak spíš jako zadnější řada, ale zároveň jakoby kdy jindy, že jo, než v takhle bezpečném malém prostoru té malé scény se do toho jako malinko opřít a pustit. Takže
1: ale ty jsi byla takové vzadu teda.
0: Já jsem byla samozřejmě vepředu, že jo, protože od toho jsou divadla, aby si to člověk všechno hezky očuchal a ošahal. Takže kdybyste se chtěli malinko třeba překročit sami sebe, tak můžete vstoupit do téhle absurdní volební game show, která se jmenuje God Save the Drama Queen a probíhá dneska od 7 hodiny v prostoru Archa Plus a lístky ještě výjimečně jsou.

You. One. Two. Describe. My.

0: Lady Gaga, Abracadabra, my jsme tady večerovali Martinu Foldinovou, ahoj.
1: Mám udělat nějaké efekty? Ahoj.
2: Hlavně jsme začali Doučí a končíme Lady Gaga, ano. Tak právě to byla opravdu taková ženská směna. Teď seš ještě tady ty tři ženy ve studiu.
0: A jako to já mám ráda. Těch kouzel se tu dneska ještě pár odehraje, viď?
1: To se stane pár kouzel. Konkrétně kolem 13:45 odpoledne se stane takové jedno velké kouzlo, protože naše produkce dovede jednoho speciálního hosta za mnou přímo do proskleného studia a nebude to nikdo jiný než náš kolega z Českého rozhlasu Dvojka, Aleš Cibulka.
2: Ano, Abracadabra.
1: Abracadabra, to se stane přesně ve 13:15 zhruba tady v našem proskleném studiu. Dorazí za mnou, aby odprezentoval speciální epizodu svého pořadu Tobogán, který nabídne živě tentokrát v sobotu. Bude to dvouhodinový speciál, který se věnuje tomu hlavnému 90. výročí Václava Havla.
0: Takže pořád, ve kterém teda pravděpodobně uslyšíte i snad Dagmar Havlovou, jsem tak nějak
1: je
0: si pamatuju,
1: tak,
0: že nám tady říkal Ondřej Suchan ve vysílání.
2: Ano, měli jsme taky rozhovor.
0: Takže další speciální pozvánka vás tady čeká společně s vysíláním Martiny. Další 4 hodinky, my se loučíme, mějte se krásně, pa.
2: Pa, pa.
3: B2K. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Kán je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, hypnotickou noir odiseu Její soukromé peklo od Nikolase Windiga Refna nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Shabanu Sadat. Filmová přehlídka B2K od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
4: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Britská hudebnice Pink Panthers se skladbou Illegal v pátečním dopoledni na rádiu Wave 6 minutek po 11. hodině, kdy vás z našeho proskleného studia na rohu Vinohradské Balbínovy zdraví Martina Foldinová. Právě odstartovala má dnešní čtyřhodinovka, páteční čtyřhodinovka, která potrvá až do dnešní 3. hodiny odpolední. Tradiční program nabídnu, co se týče muziky, kulturních typů, tak i nějakého redakčního obsahu. Třeba za chviličku po 11. pustím ukázku z aktuální nové epizody našeho Podhoubí, tedy podcastu, ve kterém se věnujeme ekologii a environmentálním tématům. No a už jsem to dnes jednou zmiňovala v rámci předávky s ranní směnou, tak kolem 13.15 by dnes do proskleného studia Rádia Wave měl dorazit speciální host, asi to budu akcentovat v rámci celé své dnešní vysílací směny. Aleš Cibulka, moderátor z Českého rozhlasu Dvojky, dorazí za mnou na pár minutek pohovořit o speciální epizodě Tobogánu, jeho pořadu, který bude věnován Václavu Havlovi, takže velké to téma, které rozebereme společně po 13. hodině odpolední. No a teď už zase další muzika, míříme na domácí hudební scénu. Blue Wandy, tohle domácí hudební duo, nabízí po velmi dlouhém čekání konečně svoje debutové album s názvem La Bomba. No a my si z něj pustíme track z této desky. Tady je skladba X Blue Wandy.

0: Upřímně doufám, že vaše reprobedny jsou v naprostém pořádku. Blow the Speaker, to byla skladba v podání Fake Minka, teď na vlnách Rádia Wave, tak doufám, že si nebudete stěžovat, pokud tento hutný beat něco udělal s vašimi bednami. Já vám teď namísto toho raději pustím kousek mluveného slova, respektive ukázku z aktuální epizody našeho Podhoubí, kde jsme se tentokrát vypravili zase přímo vstříc vám, tedy živému publiku. No a tentokrát za to mohl Mezinárodní festival ilustrace a komiksu Lustr, který si pozval moderátora Prokopa Pitharta a taky jeho hostky Magdalenu Gurskou a Elišku Fulínovou. Poslechněte si živý záznam z naší holešovické pražské tržnice, který najdete už teď na webu Rádia Wave, taky v aplikaci Můj rozhlas i v dalších platformách. No a ukázku, tak tu vám nabízím právě teď.
1: My vlastně rádi běžkujeme a já jsem byla jednou vlastně svědkem takového opravdu neuvěřitelného spontánního setkání běžkařského lidu poblíž pramenů Vltavy, kde došlo k takovému jako spontánnímu srocení.

0: Tahle ta jako by mladá smrčina, to prostě proto jsem taky byla tak trochu třeba drsná, jo. Ale tahle mladá smrčina, to není ten les, kam se dá jít na ty houby, jo. Tam jako pokud byste chtěli vlíst, tak musíte pěkně na čtyři, jo, a stejně se poškrabete a popícháte. A vůbec by to vlastně nešlo, že jo, protože prostě jsou tam ty popadaný a tlející starý stromy a tak prostě to je úplně neprůchodný, jo. Čili tohle se taky mnoha lidem nelíbí, jo. Zase z jiných důvodů, jo. Tam to bylo moc smrti, tohle je zase moc toho neřízeného bujícího života, jo. Prostě to je taky špatně, jo. Takže, no, já bych nebyla zase tak optimistická, co se týče toho jako proměňujícího se jako vnímání veřejnosti.
1: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pidhartem na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. You said I want to be your girlfriend. It wasn't really in my plans. When you're around, I got arrhythmia. So in the end, I play pretend.

0: Výtečné hudební duo Kiss Facility se skladbou Kočína teď na vlnách Rádia Wave v pátečním dopoledni, přesně v 11:30, dnes v pátek 2. října. Kiss Facility je hudební duo, za kterým stojí Maya Alcatere a producent Salvador Navarrete, kterého můžete znát asi spíš pod jeho hudebním pseudonymem Sega Bodega. Je to vlastně duo, které krom hudby tvoří taky společný život. Je to partnerské duo, které jste dokonce předevčírem 30. mohli zažít naživo u nás v České republice v Praze, a to na jejich koncertu k debutové dlouhohrající desce Kazna. Představili se v pražském podniku Fuchs 2 právě 30. září. Já jsem byla na místě a byl to krásný koncert. Jsem moc ráda, že jsem měla prostor, kapacitu se na tento booking dostavit. Za mě osobně teda možná o pár hlav na místě víc, než by bylo ideální pro kapacitu prostoru, ale chápu, že s prostorem jako je Fuchs 2 nejde udělat příliš mnoho, když tam vystupuje někdo, na koho se chystá celá paleta, široká paleta lidí, i když je pravda, že Kiss Facility sami na pódiu zmiňovali, že to jejich vystoupení, co se týče pražského kontextu, zatím bylo to nejpočetnější, co se týče diváctva, jaké zažili v rámci aktuální turné, které jedou. Pokud jste teď Kiss Facility třeba slyšeli úplně poprvé, tak vám rozhodně doporučuji k poslechu, jak už jsem zmiňovala, jejich letos vydanou debutovou desku. Nese název Kazna, najdete tam tuhle krásnou zvukovou podobu shoegazu s různým arabským zpěvem a s kreslenými kytarami, které se hodně akcentovaly právě i v rámci jejich živého vystoupení. Tak takový hudební tip. No a před námi další muzika už za chviličku v playlistu, třeba Tyler the Creator a nebo domácí hudebník Virval.
1: V i vysílání České televize.
2: Měl jste byl fajn.
3: V 16 se všechno láme.
2: Je to jiný než s holkou.
3: První vztahy. První rozhodnutí.
4: Neříkal jsi, že má holku?
5: Jo.
3: A snaha zapadnout.
4: Jo.
2: To je Matyáš.
4: Třeba potřebuje čas, aby jí to řek.
3: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
5: Je Radek doma?
6: Toho ti nic není.

0: pátečním dopoledni na rádiu Wave pomalu, ale jistě doznívá hudebnice Horse Girl se skladbou Material Horse. No a my se teď společně přesuneme na web rádia Wave, konkrétně pak do naší sekce Wave News, kde tentokrát nabízíme zprávu z Varšavy, protože právě ve Varšavě se před polským parlamentem objevil automat, ze kterého si ženy mohou vyzvednout potratové pilulky. Aktivisté ho nazvali abortomat a chtějí jim upozornit na přísné polské interrupční zákony a vlastně i pomoc ženám, které se k legální interrupci dostat nemohou. Jak takový automat funguje a proč ho aktivisté umístili právě před parlament? No tak to už si povíme s naší zprávařkou Aničkou Belio, která je teď se mnou ve vysílání. Vítej, ahoj.
1: Ahoj, krásné dopoledne.
0: Tak jak ten abortomat vlastně funguje? Co si pod tím vůbec máme představit?
1: Tak jde o růžové skříňky s celkem 22 schránkami. Žena, která potřebuje pomoc, tak nejdřív právě kontaktuje organizaci Women Help Women. Ta jí poskytne 6-místní kód, kterým si otevře jednu z těch schránek a vyzvedne si balíček s léky. Ty pilulky pak může použít doma, případně ve speciálně připraveném prostoru, který právě aktivisté provozují i nedaleko schránek.
0: Proč ale aktivisté ten automat vůbec potřebují, když už vlastně ženám potratové pilulky poskytují?
1: Je to jednak praktická pomoc, ale zároveň dost výrazné politické gesto. Polsko má totiž jedny z nejpřísnějších interrupčních zákonů v Evropě. Řeknu, že zákon potrat povoluje pouze za dvou okolností, pokud jde o těhotenství důsledkem trestného činu, například znásilnění nebo incestu, nebo pokud ohrožuje život či zdraví matky. No a v první polovině roku 2025 proběhlo v Polsku 846 legálních potratů. No a právě současná vláda Donalda Tuska několik let slibuje jejich změnu, zatím se jí ale žádnou novou úpravu prosadit nepodařilo. No a automat proto stojí přímo i naproti parlamentu a má právě politikům připomínat, že problém podle aktivistů právě, že ještě nezmizel.
0: No, můžeme se vysvětlit, jak je možné, že takový automat je vůbec legální, nemůžou být vlastně aktivisté za poskytování potratových pilulek potrestání?
1: Je to taková zajímavá právní šedá zóna. V Polsku je pomoc jiné osobně při nelegálním potratu totiž trestným činem a může za ní hrozit až 3 roky vězení. Aktivisté ale tvrdí, že automat pravidla obchází, protože pilulky ženě nepředává přímo člověk, ta si je sama vyzvedne až pomocí kódu. No ale jestli tento výklad obstojí i z právního hlediska, není to též jako říct, že je zařízení oficiálně schválené státem.
0: Ani nelehké téma, ale důležité téma, které dnes otevíráme na webu Rádia Wave v naší sekci Wave News. Zajímá mě ale, budeme tam mít třeba něco víc odlehčeného?
1: Budeme tam mít velice zajímavou newsku. Ta se bude týkat toho, že Nizozemci začínají pěstovat rýži. Což je zvláštní podnebí pro pěstování rýže, ale současné počasí podnebí globální oteplování se neptá a tak je nutné se přizpůsobit. A ano, budeme si moct v Nizozemsku patrně koupit suši z nizozemské rýže.
0: Tak to je v skutku zajímavé téma. Dopodrobna se mu budeme věnovat na webu Rádia Wave v naší sekci Wave News. Tohle byla naše zprávařka Anička Belio. Moc ti děkuju za tvůj čas a měj krásný zbytek dne.
1: Také díky, měj se krásně.

0: Tolik domácí, ale v Berlíně usazený hudebník Bob Bleedy se skladbou Insane v pátečním stále ještě dopoledni na Radio Wave, ale odpoledne se kvapem blíží. Posledních 6 minutek nás dělí od pravého poledne a do té doby i v playlistu zazní třeba Rubber nebo Billow se skladbou Girls. No a pak po 12. hodině už další redakční obsah. Tentokrát to bude ukázka z aktuální epizody naší studovny.
1: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na Rádiu Wave.
2: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
3: Jsem trošku rebel.
2: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
3: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
2: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
3: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Americké hudební duo The Help se skladbou Country Road teď v pátečním a už můžu říct odpoledně na Radio Wave, protože máme 8 minutek po dnešní 12. hodině. Pátek 2.10. a ze studia Wave vás stále zdraví Martina Foldinová, teď už tedy ale s odpoledním on-air vysíláním u nás na Radio Wave. Máme za sebou hudební start nové hodinky vysílání, s muzikou samozřejmě budeme pokračovat i po té 12. hodině. Mimo to nabídnu taky nějaký ten kulturní tip, kam si můžete zajít tento víkend. Taky nabídnu určitě informace spojené s rozhovorem, na který se můžete těšit po 13. hodině. No a taky vám nabídnu ukázku z aktuální studovny, a to už za chviličku na vlnách Rádia Wave. Ale teď už pojďme k další muzice. Už za chvilku třeba IMDDB s trackem Conjuring, taková hutná, intenzivní skladba u nás v pravidelné rotaci, ale zazní taky Sesi 009 s trackem Someone. A teď míříme za další položkou našich rapových okének. Před námi grimeová legenda, rapper Skepta, který mluví o své nové desce Fork and Knife už 2 roky, ale zdá se, že teprve teď je skutečně na spadnutí. Pojďme si pustit ukázku z této připravované desky. Skladba Innocent Smile míří k vašim uším.

0: Baby s trackem Conjuring teď v pátečním odpoledni na Waveu, ale já jsem vám slibovala ukázku z nové studovny. Teď si z ní poslechneme kousek a budeme si klást otázky, důležité otázky, třeba ty, jak si najít nové kamarády nebo zážitky. S Emou Urbánkovou totiž teď probíráme její projekt Sidequesty a taky studium, no aby celý tento díl uslyšíte buď to na webu Rádia Wave nebo ve všech podcastových aplikacích, no a já vám teď pouštím tu slíbenou ukázku.
1: A teď rada pro někoho, kdo právě nastoupil na vejšku.
2: Já jsem nad tímhle přemýšlela, podle mě se to hodně liší od toho, na jakou vejšku jdete, a tím, že já jsem byla na žurnalistice, tak si myslím, že moje zkušenost byla asi jiná než od lidí, co třeba byli na právech nebo na VŠE. Ale kdybych měla poradit něco svýmu minulýmu já, tak určitě bych doporučila, vemte si co nejvíc předmětů. Nebo já jsem to právě udělala a myslím si, že mi to zachránilo zadek, pardon, protože pak ve třeťáku jsem měla vlastně strašně moc času na tu bakalářku a vlastně i potom, když

0: v tom jakoby novém městě. A vlastně mě hra, a teď je to najednou je konec a najednou už jsem dospěla a už to končí a mi to vlastně strašně líto, že jsem toho nevyužila a že jsem nechodila víc ven a nedělala jsem blbosti, kterých bych pak litovala, prostě nějaký, nevím, víc chodit, víc říkat jo na nějaký věci, ne na drogy, ale myslím spíš prostě na akce nebo seznamovat se prostě víc lidma, chodit někam, kde nikoho neznám a tak. A to byla věc, který já jsem se fakt strašně bála a nedělala jsem jí a teď mě to vlastně strašně mrzí.
1: Můj tip je, najděte si kamarády, protože to je to, co vám po té vysoké zůstane. A tímhle se krásně dostáváme k našemu dnešnímu hlavnímu tématu. A to je tvůj projekt SideQuesty. Tak nám ho představ, protože s tímhle velmi souvisí.
0: Tak SideQuesty jsou převážně komunita lidí. Je to brand, je to parta lidí, kteří chtějí dělat a zkoušet nové věci, nebo i věci, které nejsou nové, ale většinou se týkají nějakého vybočení z komfortní zóny nebo třeba sportu. A my jako zakladatelé SideQuestu se vlastně snažíme předat, chtěla jsem říct mladým lidem, ale vlastně úplně komukoliv, nějakou možnost vyzkoušet si třeba nějaký sport nebo jít dělat sport, který už jste dlouho nedělali nebo jste ho nikdy nedělali, to je jedno. A dělat ho vlastně v nějakém prostředí mezi lidma, kteří mají stejné nastavení, kteří chtějí taky zkoušet nové věci, nebojí se, nebo třeba tady nikoho neznají, chtějí se seznámit a tak, takže vlastně možná máme takovou hlášku nebo takový motto step into the unknown, jakoby vkroč do neznáma. Myslím si, že to přesně jako vystihuje to, o co my se jako v SideQuestech snažíme vlastně ukázat těm lidem, že jako to za to strašně stojí v tom životě jako zkoušet tyhle ty nové věci a vkráčet do toho neznáma. A právě tím, jak jsme jako komunita, tak ty lidi to dělají spolu. A je to na tom jakoby to krásný, že člověk prostě tam není sám a teďka už nám vlastně vznikají velký kamarádský party, myslím si, že všude, protože fungujeme ve 4 městech a je to hrozně hezký pozorovat, že ty lidi se našli a že se mají fakt rádi.
2: Studovna. Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

This is a hard day.

0: Hudebník Trevor Powers a jeho hudební projekt Youth Lagoon Speed Freak, to je skladba v jeho podání teď v pátečním odpoledni na rádiu Wave 12 hodin 32 minut k tomu. Běžně bychom si teď asi telefonovali s kolegou Jaromírem Mévaldem z našeho herního podcastu Quest. Dnes si bohužel budete muset stačit pouze se mnou a já vám minimálně prozradím, že dnešní 18. hodina nabídne Quest, ve kterém bude zářit zejména naše moderátorka Šárka, protože Šárka se vydala, řekněme, až do oblak a přinesla z nich novou recenzi nejnovějšího dílu série Ace Combat. Důležitá otázka, dočkáme se další porce naprosto nezřízené zábavy, jako to bylo u minulého dílu, a nebo půjde o strmý sešup? No tak to vám dnes neprozradí Jaromír sám ve vysílání Rádia Wave, ale dozvíte se to v Questu, který prý ještě navíc o zvláštní prvními dojmy z akce Control Resonant. Nový Quest dnes od 18. hodiny, tak pro všechny fandy a faninky herního světa.
1: Quest.
2: Quest.
1: Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi. Quest.
2: Quest. Poslouchejte dnes od 6 večer
1: na rádiu Wave.

0: gonna get my drift, drift, drift.
1: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
2: Radio Wave.

0: domácí hudebnice Josefina Dusk se skladbou Bones teď v pátečním odpoledni na Radio Wave. No a já mám pro vás pár kulturních pozvánek.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Zmiňovala jsem pár kulturních pozvánek, tentokrát půjde o hudební akce, které můžete navštívit tento víkend, konkrétně zítra v sobotu 3. října. No a startujeme v prostoru Českých Budějovic Žižkárna. Tady si od 19. hodiny můžete zajít na dva projekty, které spojuje noční atmosféra, elektronika a taky práce s emocemi, ale vlastně každý k ní přistupuje trošku po svém. Maržery vystoupí tato českobudějovická hudebnice právě v prostoru Žižkárna, nabídne svoji kombinaci intimního indie popu, který je postavený na vrstvených kytarách, samplech, křehkém vokálu. No a na místě ale vystoupí taky Taskent, kteří propojují, řekněme, poetický rap, elektroniku, živou rytmiku a dvojici trombonů do takového tanečního soundtracku pro noční město. České Budějovice, Žižkárna, 19. hodina, zítra vystoupení Taskent a hudebnice Maržery. Taky hudební pozvánka na Ústí nad Labem a Národní dům, tam si zítra v 8 můžete zajít na vystoupení do slovenské, ale v Praze usazené dlouhodobě hudebnice Katarzie, která vydala nové album Pozvima neprýdem. Představí ho v akustické verzi spolu s klavíristou Robinem Galiou, takže už zítra Ústí nad Labem, Národní dům. No a krom Katarzie na místě taky vystoupení Tomáše Havlena. České Budějovice, Jihočeské divadlo, Malá scéna, Osmá večerní a domácí rapové experimentální trio Hihi Haha Holky. Jedna pozvánka, co se týče zahraničního světa, pražská Meat Factory zítra pohostí americkou hudebnici Courtney Barnett, výtečnou hudebnici, pokud budete v Praze, určitě doporučuju. Jako support večera, švábky. No a na závěr ještě jedna hudební pozvánka na Prahu, pražský palác Akropolis, zítřejší 19. hodina a slovenská alternativa, kombinace postpunku, orchestru Dívčích válek v rámci koncertní série Puls vystoupí Viktor Ory, Vlasta a Cosmetic Institute. Praha, palác Akropolis, zítra v 19. hodin.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Hudební producent Daniel Harl a taky americká hudebnice Caroline Poláček. On and On, jejich společná skladba teď na vlnách Rádia Wave. 13. hodina už téměř klepe na dveře. Do té doby v playlistu třeba domácí I Love You Honey Bunny nebo Porches. No a připomínám, že chvilku po 13. zhruba ve 13.20 se můžete těšit na živou návštěvu tady v našem proskleném studiu. Vskutku speciální to host, legenda českého rozhlasového prostoru Aleš Cibulka z pořadu Tobogán za mnou dorazí do studia Rádia Wave. No a řeč bude o speciálním víkendovém vysílání.
1: Podzim v Praze bude patřit rapu. A$AP Rocky, Don't Oliver, Blood nebo ESTG v Praze. Velká jména, nové objevy a pořádná dávka rapu naživo. A$AP Rocky, 4. října O2 Arena, Blood 8. října Meat Factory, ESTG 18. října Rock Café, Don't Oliver 30. října O2 Arena. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Casablanca.
3: Casablanca.
2: Svět na dosah.
3: Casablanca.
2: Pavel Sladký a jeho hosté, kteří zažili svět na vlastní kůži.
3: Casablanca. Svět na dosah. Každou neděli od 14 hodin na Rádiu Wave. Rádio Wave.
2: Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.

Mannequin Pussy nebo Bass Victim se skladbou Forever Salty, teď je na vlnách Rádia Wave, to byl hudební start a další hodinky vysílání u nás na Waveu. 7 minutek po 13. odpolední právě v tento okamžik, tak třeba pokud se aktuálně chystáte k nějakému pozdnějšímu obědu, tak vám přeju dobrou chuť a taky vám to malinko závidím. Já připomenu, že ladíte dnešní odpolední on air ve vysílání Rádia Wave, kam už za chviličku, za pár minutek dorazí taky moderátor Aleš Cibulka, kterého můžete znát z Českého rozhlasu Dvojky z pořadu Tobogán, a to už celou řadu let. Zábavná talk show Českého rozhlasu Tobogán nabídne teď o víkendu v skutku speciální epizodu, která se zaměří na život Václava Havla, no a o tom si společně s Alešem budeme už za pár minut povídat. No a do té doby na vás vyčkává v našem pravidelném playlistu zase pořádná dávka muziky, Ray J. Snow už za chviličku, taky energický hudební producent Skrillex, ale teď už Ebo, tedy 36-letá německá reperka s kurdskými kořeny, která přednedávnem vydala třetí dlouhohrající album. No a ještě k tomu stihla vydat novou singlovku, skladbu Arbeit, která právě doputovala i k nám do pravidelné rotace. Tady je Ebo.

0: si můžete poslechnout exkluzivní rozhovory, nově zpracované rozhlasové hry tohoto autora, nebo můžete klidně nahlédnout do různých archivních záběrů Českého rozhlasu. Dnes ve vysílání si ale budeme povídat o velkolepém ukončení tohoto projektu Slyšet Havla. Se mnou ve studiu už je totiž Aleš Cibulka, který právě teď v sobotu 3. října odmoderuje speciální dvouhodinový díl pořadu Tobogán, který se zaměří právě na Václava Havla. Aleši, vítejte u nás na Vejvu. Hezký den.
1: Hezký den, já děkuji za pozvání. Je to moje premiéra. Nikdy v životě jsem na téhle židli neseděl, nikdy jsem nepromluvil na téhle stanici. To víte, my starý se sem k vám nedostaneme.
0: Mám velkou radost, že to vyšlo zrovna na moji směnu.
1: Děkuji za pozvání.
0: Vítejte. Možná se zeptám obecně na samý úvod. Kdo byl pro vás Václav Havel?
1: Václav Havel, pro mě fascinující člověk, protože samozřejmě, co by malý kluk jsem zažil sametovou revoluci, já jsem ročník 77, takže tenkrát už jsem z toho měl rozum. Člověk samozřejmě sledoval to dění kolem sebe. No a když jsem potom začal pracovat v Českém rozhlase, vlastně v roce 2004 začal moderovat nebo převzal rozhlasový pořad Tobogán, tak by mě nikdy nenapadlo, že on bude pravidelným hostem. A vzniklo to vlastně úplnou náhodou, že jsme spolu pracovali s Dagmar Havlovou na úplně jiné věci, která se týkala nadace, a ona mě měla v mobilu uloženou hned vedle Čirina Cibulka, což byla jejich kuchařka. Aha. A ona mi napsala kompletní seznam vánočního pečiva, které bych chtěla napéct. Tak jsem jí odepsal, že jestli chce, tak to prostě nějak udělám, ale že se zřejmě přehmátla. Začali jsme si psát a já jsem říkal, a nechtěli byste s panem prezidentem přijít do Toboganu, a oni kývli. To bylo tenkrát zjevení, rok 2000, vlastně 6, 7 a 8, ty tři roky pravidelně k nám chodívali, a mít šanci poznat pana prezidenta, tenkrát samozřejmě už ex-prezidenta, bylo zajímavé. Mimochodem, tenkrát se třeba vůbec mluvilo o tom, a když jsem si teď poslouchal ze záznamu ty první díly, já jsem ho oslovoval pane Havle, protože nikdo nevěděl, jak vlastně oslovovat prezidenta, který už není ve funkci. Na to jsme v Česku nebyli zvyklí. Aha. A říkalo se, prezident je jenom jeden, a to je teď Klaus, takže on už je jenom pan Havel. Ve třetím dílu už se vracím k tomu pane prezidente, dneska už víme, že se to užívá i nadále, takže krásná vzpomínka na velkého pedanta, na velmi sympatického a velmi vtipného člověka.
0: Speciální Tobogán proběhne teď v sobotu, 3. října mezi 11. dopolední a 13. odpolední. Vysílat ho bude Český rozhlas Dvojka živě z Pražské křižovatky, tak možná pojďme si představit vůbec ten prostor.
1: Pražská křižovatka, možná pro ty, kteří jsou z Prahy, ti budou vědět kostel svaté Anny. Manželé Havlovi chtěli, a to už pan prezident nebyl ve funkci, najít, jak říkal pan prezident, nějaký malý kostelíček, nějakou takovou kapličku, kterou by zrekonstruovali a zůstala tu po něm. Nakonec našli tenhle ten zapomenutý prostor, který byl zdevastovaný, přepažený, je vlastně nedaleko Anenského náměstí ve Zlaté ulici, a mnohý i třeba z Pražanů vůbec netuší, že tam byl. On nemá věžičku, takže ho nevidíte z dálky. Najednou procházíte po ulici, vejdete do takové meziuličky a před vámi se otevře ohromný nádherný prostor, který oni začali dávat dohromady, pokračuje se v tom, opravují fresky. Už vlastně svatý Václav vybral tohle místo a tam postavil kdysi takovou malou kapličku. A je to místo setkávání, místo, které je velmi moderní technicky, ale navíc tam zůstávají ty krásné kulisy kostela svaté Anny, takže věřím, že třeba i ti, kteří sehnali vstupenky a přijdou tam, uvidí tohle naprosto magické místo poprvé v životě.
0: Vy máte na tento díl připravenou celou paletu hostek a hostů. Kdo dorazí?
1: Kromě Dagmar Havlové samozřejmě, tam budou třeba Eva Holubová, Ivan Trojan, Oldřich Kaiser, Jiří Lábus, dorazí Leona Machálková, hrát a zpívat bude Aneta Langerová se svou kapelou, protože už tenkrát, představte si, pan prezident Havel posílal hlasy do Superstar. Ne tedy vlastní rukou, to neuměl, ale Dáša musela posílat SMSky, protože on se v ní zhlédl, posílal jí hlasy tenkrát, což i pro ní je fascinující. No a jedno překvapení, my jsme nevěřili, že se to podaří, proto není to jméno ani na plakátech, ale nakonec se nám podařilo ještě vyměnit letenku z Londýna. Takže dorazí jakýsi tajemný člověk, který patří k Pražské křižovatce, patří k Václavu Havlovi, a já jsem ani chvilku nedoufal, nebo chvilinku, jo, že by to klaplo, a ono to klaplo. Před týdnem se ukázalo, že se to podaří, ten člověk si přehodil termíny jiných dalších schůzek, bude v Česku a bude tam.
0: Tak takové velmi tajemné jméno, kterého se zítra dočkáme. připomínám, ladit můžete od 11. hodiny dopolední Český rozhlas Dvojka, kdyby vás to zajímalo, kdo dorazí. My jsme zmínili celou paletu jmen. Kdo je Dagmar Havlová, samozřejmě vím, kdo jsou ti ostatní, také vím, ale zajímá mě, proč dorazí právě k tomuto výročnímu dílu.
1: Každý tam má vlastně, řekl bych, jinou funkci. I to dvouhodinové vysílání bude mít nejrůznější oddíly. Samozřejmě Evička Holubová, Olda Kaiser, Jiří Lábus, to je odcházení. Vlastně poslední inscenace, poslední divadelní hra a poslední film Václava Havla. Leona Machálková tu pojí s Václavem Havlem, její někdejší manžel Bořek Šípek. Samozřejmě i v Pražské křižovatce jsou mnoha jeho díla. No a proč tam bude třeba Ivan Trojan a nebo ti další? To právě budeme rozplétat, protože leckdo se na to ptal a říkali si, a co oni s ním měli společného. Možná se budete mnohdy divit, jak úzká přátelství je pojila.
0: A možná se zeptám, co bude teda cílem toho aktuálního tobogánu? Je to nějaká nostalgická linka, je to vzpomínání, je to vytahování třeba i starých záznamů právě z návštěv z tobogánu?
1: Dokonce Václav Havel několikrát promluví, bude hovořit k Anetě Langerové, přivítá i všechny diváky a posluchače a dokonce bude i předčítat ze svého odcházení, což udělal v roce 2007, takže sahneme samozřejmě do archivu. No a možná cílem tak trochu třeba netradiční formou i třeba mladší generaci přiblížit tohohle státníka, který už možná stojí na tom piedestalu jako nedotknutelná bytost, jako obyčejného chlapa, který měl prostě svoje libůstky, svoje neřesti třeba. Takže podsta tomu člověku a co je na něm fascinující, byli lidé, kteří ho milovali, byli lidé, kteří k němu měli výhrady, byli lidé, kteří mu nemohli přijít na jméno, ale zajímavé je, že s odstupem těch let, když ještě vidíte současnou politickou situaci, tak si říkáte, zaplať pámu za Havla, proč už tady není vůbec ta kultura té politiky v jeho éře, ta moudrost mezi lidmi, kteří byli ve vedení státu, to bylo fascinující a vzpomínáme na to s nostalgií.
0: Zmínili jsme, na závěr se zeptám, několik živých zastavení Václava Havla právě v pořadu Tobogán, tak možná, pokud si vzpomenete, máte nějakou výraznou specifickou vzpomínku, která vám vyskočí v hlavě okamžitě, když se zmíní návštěva v toboganu?
1: Jo, za prvé to, jak byl vtipný, toho velmi bavilo, když se publikum smálo, ale za druhé, byl to rok 2007, on přijel a byl velmi nervózní, což nervózního hosta nepotřebujete před hodinovým přímým přenosem. A já jsem se ho ptal, jsem říkal, pane prezidente, co se stalo, jako můžu něco udělat pro to, abyste se sklidnil? A on říkal, já jsem si doma v dělostřelecké zapomněl aktovku. A já jsem říkal, a co máte v té aktovce tak důležitého, že nemůžeme do vysílání? A on říkal, já tam mám, řekl doslova, to si pamatuju, veškerou mou identitu. A teprve, když asi v 11.15 přijel jeho asistent a dal vedle něj tu tašku, tak se sklidnil, byl v pohodě a svěřil se s tím, že je takový pedant, že tam má třeba občanku. A teď už je v klidu. A já jsem se ho ptal, jsem říkal, a k čemu Václav Havel potřebuje občanku? A on říkal, no kdybych byl legitimován. Byl to pedant a v tomhle velmi skromný muž. To se mi vybaví, že až tou občankou se sklidnil.
0: Aleš Cibulka, moderátor pořadu Tobogán ve studiu Rádia Wave úplně poprvé. Ano. Moc krát vám děkuju.
1: Moc se mi to líbilo, budu chodit častěji.
0: Přijďte.
1: Mějte se krásně a vám všem hezký den.
0: Naschle.

0: Casablanca.
1: Casablanca.
0: Svět na dosah.
1: Casablanca.
0: Pavel Sladký a jeho hosté, kteří zažili svět na vlastní kůži.
1: Casablanca. Svět na dosah.
0: Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 7 večer
1: na rádiu Wave.

0: Český rozhlas, Rádio Wave.
1: Děláme vlny.

0: Domácí pětičlenná kytarovka Island Mint s trackem Suburbs, tedy vzpomínka na trošku starší tvorbu této formace. Teď už ale další Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a tentokrát přináším jednu festivalovou pozvánku na Prahu, na hlavní město, protože do pražské galerie DOX si právě tyto dny až do 4.10. můžete zajít na Festival Fall. Festival Fall je vlastně prostorem pro myšlenky a hlasy spisovatelů, umělců a dalších tvůrčích osobností vlastně různých žánrů a jejich inspirujících pomezí. V době digitální, kdy sdílíme víc na sociálních sítích než v reálném světě, je festival příležitostí zpomalit, vidět na chvíli svět očima někoho jiného a vstoupit na okamžik do cizích příběhů. Ptát se, jestli jsou kreativita, představivost a empatie tím, co nás zatím ještě stále odlišuje od naší umělé inteligentní budoucnosti. Diskuze, autorská čtení, komentování, prohlídky výstav i mezioborové workshopy. To vše můžete zažít na festivalu Fall a pokud chcete znát kompletní program, doporučuji jejich webové stránky doxfall.cz/program. Až do 4.10. v pražské galerii DOX.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Americké rapové duo Joey Valenzbury, Live Right, taková jejich spíše klidnější poloha, neúplně si vybavuju, že by jejich živé vystoupení mělo nějaký takovýto klidnější prvek, ale už se dostávají i do těchto klidnějších vod, minimálně tady v playlistu Radia Wave. No a podobná spolupráce neméně velkých hlasů teď proběhne i ve studiu Radia Wave. Vojta Záhora, náš moderátor produkční, se zastavil, aby zamával. Ahoj.
1: Ahoj, chci se tě zeptat, Martino, právě v duchu této písničky Live Right, která nám dohrála a kterou tak hezky klidně pojmenovala. Žiješ správně a žiješ klidně?
0: No to nežiju právě teďka vůbec, protože jsem se stěhovala, to už jsem tady zmiňovala několikrát ve vysílání Rádia Wave v rámci různých předávek a stěhování, pokud to někdy někdo zažil, tak asi ví, že na tom klidného není zhola nic.
1: No rozhodně ne.
0: Zhola nic.
1: To takže ne, to je jenom jeden velký stres.
0: Mně teď chybí spousta nervových zakončení, buněk a tady těchto jako podstatných věcí.
1: To jsi odřela právě při tom stěhování, když taháš ty krabice, tak si sdíráš ty nervový zakončení.
0: Takhle funguje ta biologie právě přesně, zejména u toho stěhování. No. Takže jsem taková prostě obroušená teďka, moje hrany nejsou tak ostré, jako bývaly, to se přiznám prostě teď v poslední době.
1: Nejsi nejostřejší tuška v penálu.
0: Nejsem právě, no, nejsem. A co ty? Ty jsi po dovolené, tak to jsi docela, ne?
1: Já jsem po dovolené a jsem pořádně nabroušený.
0: Ty jsi pořádně nabroušený.
1: No, nervových zakončeních mám právě spoustu. 2 týdny krásného italského sluníčka mě, jak to řekli, vyklidnili.
0: Dobily baterky.
1: Dobily baterky, přesně tak, a dalo by se říct, že jsem žil správně, takzvaně po italsku.
0: Po italsku, no a zároveň se naučil si zase o trošku víc hrát, protože se prý naučil nějakou novou karetní hru.
1: Je to tak, podle mě, když člověk vyráží na dovolenou, tak by si rozhodně měl vzít jakoby baťůžek plný nějakých her, a já jsem velký fanoušek pouze jakoby karetních her, ne moc deskových, ale karty to je moje. No a hráli jsme, prosím tě, takovou super novou hru, jmenuje se to Hradní devatero. Je to prakticky taková hra, kde ty nakupuješ kartičky a snažíš se, aby ty tvoje nakoupené kartičky daly co největší největší smysl nakonec, protože mají určitě nějaké funkce a každá ta funkce ti dává nějaké body, ale vždycky je to tak jako podmíněné, takže je to takový, tato kartička vám dá 2 body, pokud, a teď je tam to pravidlo. A teď ty pravidla musíš nakombinovat dohromady, ty různé kartičky musíš nakombinovat dohromady, aby ti dali na konci co nejvíc bodů. Takže je to hodně o přemýšlení. Je to právě hodně klidné, jak už je to právě v duchu tohoto našeho společného vstupu. A je to, ale zase zároveň je super, že ta hra má opravdu určený konec, že to není něco, kde to táhneš do konce, nebo dokud prostě nenazbíráš, řekněme, určitý počet bodů nebo tak. Ty máš omezené množství, kolik těch kartiček si můžeš vzít, a v tom omezeném množství se celou dobu vyskytuješ, takže ten konec je vždycky velmi jistě daný tím, jakoby, že po 9 kartách to končí.
0: A to znamená, že to není kooperativní hra, ale hrajete proti sobě.
1: No, ty znáš nějaký fancy názvy pro karetní hry, ale ano, hraješ proti jiným lidem. Není to kooperativní hra.
0: Prosím tě, já jsem karetní mastrině, takže to je moje velké téma, to je moje velké téma. A ty to moc dobře víš, takže teďka se na mě usmívá, že...
1: Já hlavně vím, jak jsi soutěživá, a hlavně vím, jak moc soutěživá začneš být, když zrovna nevyhráváš.
0: Dobrá tedy, tak to už si necháme třeba na jiný vstup, uvidíme, třeba se ho dočkáme ještě v následujících 14 dnech, třeba se o mě dozvíte ještě nějakou zajímavou věc předtím, než ukončím svoje působení ve vysílání Rádia Wave.
1: No a já doufám, že si hlavně během těch 14 dní stihneme zahrát i Hradní devatero.
0: To zní výtečně. Vidíš? To zní výtečně. To zní tak jako to se domluvíme, až to vypnu, jo? Tak já to vypínám, jo? Vojto, jo. Ahoj. Pa, díky. Do
2: Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
3: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
2: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
4: Co dneska děláte? Koulíte?
5: Přikuluji.
4: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
5: Ano.
2: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
3: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
6: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Yeah.

Na vlnách hyperpopu, tak to jsme byli teď poslední 3 minutky ve vysílání Rádia Wave, hudební duo First Children a velmi tematická skladba Radio u nás na Rádiu Wave v pátečním odpoledni. Je pátek 2. října a já jsem dnes ještě nezmínila naprosto zásadní a kruciální věc, a to sice, kdo dnes slaví svátek. Takže prosím vás, v kalendáři září rovnou 3 jména. Olivie, Oliver a Galina. Takže pokud někdo z vás poslouchá právě v tento okamžik, tak naprosto tradiční zdravice, přání všeho nejlepšího. Doufám, že budete mít velmi příjemně strávený dnešní pátek. No a dnes, jak ho budeme trávit po té 14. odpolední, no tak třeba za chvilku to bude ukázkou z aktuální epizody podcastu Psycho, ale samozřejmě taky kulturními typy nebo výtečnou muzikou. No a k muzice míříme už rovnou teď. Georgia Smith za chviličku, taky Tracy s trackem Sex Life už za chvilku, ale teď Trnava, která hlásí v skutku zajímavý hudební objev. Před námi je 21-letý Mišino, který už v loňském roce zaujal svým debutem. No a my si teď budeme pouštět ukázku jeho aktuální tvorby. Mach, Mišino u nás v playlistu Radia Wave.

0: Hodně UK sound teď na vlnách Rádia Wave, tohle je Georgia Smith s trackem The Way I Love You, taková kombinace baseline UK garage na vlnách Rádia Wave, možná krapítek R&B tam můžete zaslechnout, ale skutečně se pohybujeme spíše na ostrovní hudební scéně, teď v pátečním odpoledni na Rádio Wave, ale před námi už po muzice další redakční obsah a tentokrát vám budu pouštět ukázku z aktuálního Psycha. Kdysi jedovatá zeleně na tapetách, dnes nekonečné scrollování. Naše Karolína s Pavlem v novém Psychu hledají souvislosti mezi příběhy arzenových barev, tabákového průmyslu a sociálních sítích. Jak firmy reagují na varování odborníků a proč se řešení často hledá hlavně u zákazníků? Poslechněte si, co nás staré kauzy mohou naučit o dnešních platformách. Nové Psycho si poslechněte na webu Rádia Wave, v aplikaci Můj rozhlas nebo ve svých oblíbených platformách. Ukázku mám pro vás ale už teď.
1: Frances Haugen vlastně vynesla celou řadu dokumentů právě o výzkumu Mety, kdy na základě kterého by se dalo odvodit, že například Meta věděla, jaký dopad mají její produkty na zdraví a především teda mladých lidí. Teď se bavíme o mladých lidech.
2: Ale tam
1: a to
2: bylo,
1: jsou...
2: No, promiň. Tam bylo právě taky zajímavé, že spousta třeba i v těch dokumentech bylo i to, že spousta těch zaměstnanců na to upozorňovali dlouhodobě, že to není dobrý, že to ubližuje. A ta Meta s tím aktivně nic nedělala.
1: A co je teď vlastně jako velký a měl by to být jako velmi jako prostě velká zpráva, je, že to vlastně nějakým způsobem nutí tyhle technologické giganty reagovat na tyhle ty jako prohrané soudy. Jo. A což je super, což je jako jedině dobře, že nějakým způsobem budou muset upravit, nebo ideálně budou muset upravit ty svoje algoritmy tak, aby ty škodlivé dopady se minimalizovaly. Ale jo, jako já jsem přemýšlel nad tím, jak to dneska vlastně pojmout, ten náš dnešní díl, jsme se mohli jako víc zaměřit, já nevím, na psychologické aspekty těch studií, který jo, říkají, že teda produkty Mety jako jsou škodlivý. Ale mě vlastně jako spíš zaujalo to přirovnání Mety a vůbec jako celý tý kauzy k tomu jako momentu tabákový lobby, jo, že teda jestli jako se neblíží u Mety něco podobného, jako se stalo tabákovému průmyslu. Já bych tomu ještě možná jako dal víc historických souvislostí, jo. Protože to, co tady vlastně jako vidíme, tak je to, že nějaký jako dominantní průmysl má tendenci vlastně popírat škodlivost svého produktu. Mm-hmm. V případě Mety jde právě o to, že oni samozřejmě jako bylo ukázané, že je možný ty algoritmy vlastně přizpůsobit tak, aby byly méně návykové. Ale to taky znamená, že lidi budou
2: míň na tom telefonu sedět a
1: míň
2: to
1: na tom telefonu a budou míň vystavený těm reklamám, z kterých má ta Meta ty příjmy. Mm-hmm. A v této souvislosti je to vlastně jako je takový jako moc hezký předobraz historický, který mě trochu jako vadí, že se v médiích jako neobjevuje. Uh-huh. A to je předobraz kauzy zelených tapetových papírů z viktoriánské doby. No, jo. A je... výrobců té zelené barvy.
2: Ona se dokonce ta barva jmenuje Arsenic Green, jako jo, že opravdu a jako mezi švadlenama byla taková pověra, že nechtěli šít zelený šaty, protože přinášejí smůlu, no, protože bohužel většinou jich nositelky zemřely velmi rychle.
3: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na Rádiu Wave.

0: My Stevens na vlnách Rádia Wave v páteční odpoledne v plném proudu, téměř půl třetí odpolední, no a před námi jsou další kulturní tipy.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a tentokrát mám pro vás divadelní pozvánky na tento víkend, konkrétně na neděli 4. října. To vás budu zvát do Hradce Králové a tamního Klicperáku, tedy Klicperova divadla, kam si od 19. hodiny můžete zajít na představení Asfalt, Asfalt, Asfalt. Uvidíte takovou divadelní road movie, road trip, který je založený na dokumentarizaci života kamioňáků. Sociální sonda zkoumající identitu řidičů kamionů na 3 metrech čtverečních, taky takovém trošku zaprděném sedadle, s krabičkou cigaret, rozpustnou kávou a výhledem na krásnou a romanticky mizející přírodu. Hradec Králové, Klicperovo divadlo, řeč je o této neděli 4. října od 19. hodiny. No a přesun do Prahy, do pražské Archi Plus, kam si stejnou neděli 4. října můžete rovněž od 19. hodiny zajít na představení Královna. Královna je autorská inscenace souboru God Save the Drama Queen, která propojuje divadelní improvizaci s dalšími divadelními formami. V roce 1587 vyvrcholil svár dvou královen popravou Marie Stuartovny. Její sestřenici Alžbětě I. nic jiného nezbývalo. Popravit rivalku znamenalo zachránit si vlastní krk a místo u moci. Kdo jsou Alžběta a Marie dnes? Otázka, na kterou dostanete odpověď v pražské Arše Plus v neděli, se startuje od 19. hodiny.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Playák.
2: Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák.
1: Hudební mix Rádia Wave.
3: Hudební mix
2: Rádia Wave.
1: Poslouchejte dnes od 8 večer na Rádiu Wave.

Dust v podání Lifant, teď na vlnách Rádia Wave, ale před námi už zase další hudební kousek, tentokrát ale o trošku novější, nebo vlastně o dost novější, než byla Elephant teď v playlistu Wave. Churches, asi vám pravděpodobně toto jméno něco říká, britské hudební trio, o kterém jsme ale všichni ostatní neslyšeli hned 3 roky. Třeba zpěvačka stihla vydat svoji solovou desku. Martin, hudebník, druhá polovina tohoto dua, tak si vlastně odstartoval další hudební solový bokový projekt, ale teď to tedy vypadá, že tohle skotské trio je zpátky, a to s novým singlem Roses. Má odstartovat vlastně další etapu své kariéry, tak si držme palce, že to do budoucna bude znamenat i vydání dlouhohrající desky. My si teď ale pojďme udělat takovou ochutná čerstvý vítr, co se týče jejich hudební tvorby. Tady jsou Churches a aktuální novinka Roses.

Do I have to tell you again to close that fucking door?

0: Co se týče muziky, docela skočná energie, ale teď přichází takový suverénní klid, protože za mikrofonem naproti mě v proskleném studiu Michal Liri.
1: Ahoj.
0: Ahoj, no dívej, už je to tady.
1: Jo, už je to tady.
0: Už je to tady. Tvá tříhodinová směna, která potrvá až do dnešní 18. hodiny s tvým medově sladkým hlasem.
1: Je to tak.
0: To je skvělé, já budu pokládat jenom otázky, na které můžeš stále říkat, je to tak. Zajímá mě, když tady posloucháme takhle tu muziku společně, co tak jakoby posloucháš teď v poslední době? Máš třeba něco oblíbeného? K čemu se rád vracíš? Něco nového?
1: Jo, určitě. Vždycky, když nastane podzim, tak já si znovu projedu soundtrack k Twin Peaksu. Ale já poslední dobou docela vyzobávám playlisty Rádia Wave a... A tak si pouštím porůznu, no, ale já jsem hrozně jakoby takovej diletantský posluchač, já málo kdy poslechnu celý album a tak, takže fakt vyzobávám jenom takový jednotlivý songy, no.
0: No a to znamená, že nevydrží tvoje pozornost u té koncentrace, nebo čím to je?
1: No, asi jo, protože poslouchám muziku jenom tak těch 10 minut, co jedu z domu do divadla a z divadla zpátky a takže jenom tak jakoby na cestách a v tramvajích, no, takže jako úplně si nenajdu ten čas dát si těch prostě tu půl hodinku nebo hodinku na nějaký, no teda nejsou asi takhle úplně dlouhý, ale na to si úplně nenajdu čas, no.
0: No a když jedeš autem, tak posloucháš co?
1: No hele, protože mám starý auto a nechytám internetová rádia, tak... Já vlastně vůbec nevím, jestli tady můžu propagovat jiný stanice, no, ale to, co mi nabízí...
0: Pokud
1: to, co...
0: nejsou z Českého rozhlasu, tak nikoliv.
1: No, takže to, co tam tak jakoby nachytám na své staré rádio.
0: Hele, ale to můžeš poslouchat. Český rozhlas, Radiožurnál, Vltava, jazz ne, teď kecám, ten musíš na dabu. Je spousta stanic, které můžeš poslouchat, jo, třeba prostě vážnou muziku. Ne, to ne.
1: No, to úplně ne.
0: To se nepotkává. Nevadí. Tak kdo ví, třeba uslyšíš teď zase nějakou inspiraci, co se týče našeho playlistu, vyzobneš si nějakou lahůdku.
1: Těším se, co právě vyzobnu v následujících 3 hodinách.
0: A pak si můžeš pouštět i v rámci vlastních playlistů, co?
1: Jo.
0: Dobrý, no tak jo, já se s váma loučím, mějte krásný zbytek dnešního pátku a vlastně potažmo i celého týdne, protože se mnou za mikrofonem zase až v pondělí odpoledne. Tak čau.
2: Stage Rádia Wave.
3: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
2: Stage Rádia Wave.
3: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave. youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Mat 213 a taky K-popová kapela Resin nám načali 15. hodinu a zároveň i odpolední on air s Michalem Lyrý. V následujících 3 hodinách nás samozřejmě čeká hromada muziky, ale taky spousty podcastových ukázek, už za pár minut Houpačky a pak dál i Chudáčci, kteří točili nový díl na filmovém festivalu v Litoměřicích, no a po 17. Stělesnění. No a určitě se i podíváme do Kulturistánu na tipy, kam vyrazit o víkendu i příští týden. No a tou nejbližší muzikou 15. hodiny teď budou Liars a jejich Ice Pick Kalamazoo, pak taky třeba Dua Lipa nebo Lichnovský.

0: Lichnovský doznívá 18 minut po 15. hodině, no a přivádí nás tak k první podcastové ukázce odpoledního on-airu a tou jsou zmiňované houpačky. V nejnovějších houpačkách pokračovali v rozhovoru s gynekoložkou Ester Hladíkovou. Jak vypadá gynekologická péče po porodu, kdy jsou kontroly a co se na nich sleduje? Jak dlouho trvá rekonvalescence a co se zpravidla mění na vždy. To všechno se dozvíte v houpačkách a tady už z nich je ukázka.
1: Jak se do vaší praxe a do výkonu vašeho povolání promítlo vaše vlastní mateřství?
2: Strašně moc. Já si myslím, že předtím jsem byla už taky dost empatická, ale ten můj vlastní porod byl pro mě úplně neuvěřitelný šok. A vlastně jakoby moje nejsilnější emoce z toho porodu fakt bylo úplně neuvěřitelný překvapení. Že jsem tam předtím mohla těch 5 let stát a říkat třeba těm ženám při tom porodu, co mají dělat a jak mají tlačit. A sama jsem to vůbec jako nezvládala. Opravdu jsem chodila jako v té porodnici a pořád jsem říkala, že to nechápu, že prostě to vůbec nechápu a že si myslím, že vlastně na tom porodním sále by neměl pracovat nikdo, kdo nerodil, protože ta vlastní zkušenost, aspoň za mě, je tak hrozně klíčová a alespoň mě to teda tak neuvěřitelně proměnilo, že ten pohled na ty těhotné rodící a ženy po porodu je alespoň pro mě teď teda zase úplně jinde, než byl. Musím říct, že mě teda opravdu překvapila ta intenzita toho porodu. A já to jako říkám to i nahlas, že já jsem párkrát předtím běžela s manželem nějaké závody, které měly třeba, nebo šla prostě nějakých jako 50 kilometrů. A tak nějak jsem si naivně říkala, že ten porod bude něco jako podobného, že vlastně jako trvá to tak zhruba těch prostě 12 hodin a bolí vás z toho pak jako to tělo a ty kyčle a teď je to takový dlouhý a vyčerpávající, ale občas si dáte nějakou svačinu a pak je to za chvilku dobrý a prostě 2 dny potom jste zase fit. Ale něco takového to mě vůbec prostě nenapadlo a třeba mě taky strašně překvapilo to, že ta bolest byla úplně jiná, než jsem znala. Taková jako nepřenosná a nepopsatelná a pořád jsem si říkala, jak to má vlastně ta příroda a to tělo opravdu jako geniálně vymyšlené, protože já už jsem si třeba pár dnů, já jsem věděla, že ten porod za mě byl teda jako šílený, ale pak už za pár dnů jsem si třeba tu bolest vůbec nedokázala vyvolat, jakoby zvědomnit, jaké to bylo. A to, jak ta žena na to prostě jako rychle zapomene, mě opravdu přišlo fascinující.
3: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku.
4: Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.
5: Hey, this is Grimes, you're listening to Radio Wave.

0: Španělský producent a zpěvák Ralphy Chu společně s Paris Texas nás překlopili do 15:30. No a i když se nacházíme stále ještě v začátku našeho společného času, tak vás už teď pozvu k dalšímu vysílání Rádia Wave. Dnes je pátek a pátek na rádiu Wave, to znamená nový díl Questu. No a zpozornět by měli především všichni milovníci a milovnice leteckých simulátorů, protože Šárka se vydala do oblak a přinesla z nich recenzi nejnovějšího dílu série Ace Combat. Jestli to bude naprosto neřízená zábava jako minulý díl, nebo jestli půjde o strmý sešup, to už se dozvíte večer. No a řeč byla taky o prvních dojmech z akce Control Resonant, nové hry od studia Remedy. To všechno v dnešním Questu už od 18 hodin.
1: Quest. Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi.

odpolední playlist by nebyl kompletní, kdyby v něm chyběly hudební novinky. No a právě my si jednu středeční hudební novinku, tedy která od středy obohacuje náš playlist, tak tu si právě dáme. No a bude to české elektronické duo Blue Wandy, které po dlouhém čekání odpaluje debutové album s názvem La Bomba. Zvukově zde duo navazuje na neotřelý zvukový mix, který představili na EPku z roku 2024. 11 skladeb propojuje žánry jako rap, elektroniku, vlivy flamenka a taky současný latin pop. Taneční dynamické bangry střídají introspektivní tracky a to vše v mixu češtiny, angličtiny a španělštiny. No a k nám do rotace doputoval track X, na kterém je ke slyšení i hlas zpěvačky Táni Lvovské.

0: Český rozhlas.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Blue Wandy, anglická hudebnice Georgia Twin a teď už i Sabrina Carpenter za námi v 15 hodin a 51 minut. No a to znamená, že za námi je pomalu i celá 15. hodina. Ještě Kevin Morby a taky zástupkyně slovenské scény Kristýna Rypáková aka Neráev. No a pak už pomalu, ale jistě odpálíme další program. Čekají nás Chudáčci s Petrem a Adamem, tedy ukázka z nového dílu, a taky si povíme, kam o víkendu vyrazit za muzikou. Koncerty Katarzie, Maržary nebo Hihihaha Holek v Kulturistánu. Ale to už předbíháme do 16. hodiny.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Starter.
3: Starter.
2: Hitparáda neobjevených.
3: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k tomu nejkrásnější videoklip. Zahrajte si na vybraných festivalech a na Starter Showcase. Pošlete nám svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
2: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Páteční vysílání rádia Wave se překlopilo do 16. hodiny za doprovodu D-Buck a taky Lolly Young. Před námi nedávná novinka brooklynského projektu Computer Kill, single Dry Spell, no a pak trochu muziku od protinožců, australský rapper Genesis Owusu. No a potom zpět k nám, ústecká kapela Meluzína. To je ta nejbližší muzika odpoledního on-airu.

0: Chudáčci a taky herci Petr Uhlík a Adam Trnka Ernest jdou spolu v nové epizodě na konec světa. Díl plný plodných zamyšlení, vášně a taky vesmírných zvuků vznikl na filmovém festivalu v Litoměřicích. Podobnost s koncem světa je čistě náhodná. Poslechněte si ukázku a celý díl hledejte na webu Rádia Wave nebo ve vašich podcastových aplikacích. Tady už jsou Chudáčci.
1: Teď jsem si úplně ve svý prostě ješitnosti.
2: Ano.
1: A jako pozérství koupil ničeho. Hej.
2: Tak, na kolikátý jsi stránce?
1: Řekněte mi, jestli prostě někdo to kdy, jestli to kdy, to se, kdy tam, to se přece vůbec nedá. To je úplně jako automatický generátor arrogantních do sebe zahleděných jako floskulí. Hmm. První téma se jmenoval, Nietzscheho, Freuda je všechny sestřelit.
2: Tak proto jsme se tady sešli na konci světa.
1: V sandálech v Litoměřicích, já jsem čet Harariho, vole, na mě si nějakej Nietzsche rozhodně nepřijde, no. Takže... Já jsem vyzbrojený.
2: Tak mě to zajímá, já jsem to nečet třeba.
1: Ne, no, já jsem takhle, ještě to byl takový ten moment, jako jel jsem ke kamarádce na maringotku, že tam budu psát.
2: Jasně.
1: Večer takhle jsem si rozsvítil lampičku, otevřel jsem si ničeho. Zuby nechty jsem se prostě přebrodil přes tři stránky a pak jsem si řekl, tak to nebudeme už zkoušet radši, tady jsem si vzal jogu a život prostě. A tam jsem tomu rozuměl, tam jsem to pochopil, jako jak mám o sebe pečovat. Víš,
2: rozumím. No a co tam říká?
1: Vůbec nevím. Jako mně byl jasnější jeho postoj dřív, než jsem otevřel tu knížku.
2: Jo.
1: Friedrich si jako napíše takovouhle stať, která začíná kapitolou Proč jsem nejchytřejší.
2: No, jasně, no.
1: A jenom jede, jenom vibí prostě jenom vibí sebe. Hmm. Nejspíš. Já jsem fakt ani tohle z toho jako úplně nerozpíšoval.
2: Je pravda, že jako vlastně, když vyprávíš o tom, co se v té knížce děje, tak náš pořad je úplně odinut.
1: To je pravda, no. Možná kdyby si nás poslech Nietzsche.
2: No tak to by nebylo.
1: Ale jako já nepochybuju, že on poslouchá. Všichni jsou tam takhle vedle sebe. Chudáčci.

0: Jihlavští 5.8G krátce před půl pátou, no a na řadu přichází slíbený Kulturistán s tipy na víkendové koncerty.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Už zítra v sobotu 3. října v Českých Budějovicích v Žižkárně zahrají od 19 hodin Taskent a taky Maržary. Jsou to dva projekty, které spojuje noční atmosféra, elektronika a práce s emocemi, ale každý k ní přistupuje trošku po svém. Maržary nabídne intimní indie pop, postavený na vrstvených kytarách, samplech a křehkém vokálu, zatímco Taskent propojí poetický rap, elektroniku, živou rytmiku a dvojici trombónů do tanečního soundtracku pro noční město. Zítra v Českých Budějovicích v Žižkárně od 19 hodin. Já tady mám ještě další dva typy, jeden do Ústí nad Labem a pak taky do Českých Budějovic. V Ústí nad Labem v Národním domě bude od 20 hodin hrát Katarzia a taky Tomáš Havlen. Katarzia vydává nové album Pozvi má neprýdem a představí ho v akustické verzi spolu s klavíristou Robinem Galiou, který je zároveň spoluautorem některých skladeb z alba. Tomáš Havlen, to je zpěvák, producent a taky mixing engineer, který na své letošní debutové desce prozkoumává odstíny česky zpívaného alternativního R&Bčka. Ten poslední tip míří už do zmíněných Českých Budějovic a konkrétně do Jihočeského divadla na Malou scénu, kde od 20 hodin rozjedou svoji show Hihi Haha Holky. České experimentální rapové trio, které tvoří dvě frontmenky, herečky, zpěvačky a performerky Alena Novotná a Štěpánka Todorová, kterým kryje záda hudební producent a live DJ Matěj Šíma aka Taťko Maťko.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Čtyři chlapy. 30 společných let. A jedna bohemská jízda, která nekončí. Kulatiny hravých rockerů s jejich největšími hity. Záznam koncertu Vohnout 30 let na hudební scéně. Premiéra dnes večer na ČT Art a v iVysílání.

0: Krátce před 4:45 se v playlistu dostáváme k další novince, která od středy obohacuje náš playlist. Americko-honduraská hudebnice Empress Of se na nové desce Dream House vrací k tématu domova. Ten pro ní dostal nový význam po požáru, který loni v lednu zničil její rodný dům v kalifornské Altadeně. Dům původně postavila její matka, která do Spojených států přišla z Hondurasu a pro rodinu představoval nejen bydlení, ale i určitý symbol bezpečí a kořenů. Zatímco se rodina pustila do jeho obnovy, Rodriguez začala přemýšlet, co vlastně znamená domov, když o něj člověk přijde. Právě tahle zkušenost se propsala do Dream House nejen tematicky, ale i zvukově, protože do nahrávky zapojila ruchy z probíhající rekonstrukce. Na desce se tak osobní zkušenost se ztrátou prolíná s tématy rodiny, migrace a taky hledání místa, kam člověk patří. Skladba Blue Light, kterou si teď dáme, na ní hostuje i Blood Orange a patří k těm intimnějším momentům alba a zároveň navazuje na jejich dlouholetou spolupráci. Tak tady je
1: novinka. Novinka na rádiu.

0: Americká zpěvačka Olivia Rodrigo nám začala uzavírat další společnou hodinu na rádiu Wave. Ve zbývajících minutách zazní ještě Arka a taky Hemlock Springs, no a 17. hodinu odpolední pak pěkně zostra odpálí hudební spolupráce White Ponyho, Rico Dena, taky Flow Dena. No a v následující hodině nás taky čeká ukázka z nové série Adély Šponerové Stělesnění, no a taky se pozveme do divadla v rámci Kulturistánu. To všechno v 17. hodině na rádiu Wave.
1: B2K. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Cannes je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra André Zvjaginceva, hypnotickou noir odiseu Její soukromé peklo od Nikolase Windiga Refna nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Shabanu Sadá. Filmová přehlídka B2K od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Pod. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na Radio Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Finální hodinu pátečního On Airu jsme načali s trojicí rapperů White Ponym, Rikodenem a Flowdenem, no a hned po nich taky Sterou. Pokračovat budeme nedávnou novinkou Bloody Shielda, no a už za pár minut si pustíme ukázku z bonusu ke třetí epizodě série Stělesnění. To je program na následující minuty na rádiu Wave.

0: Ozempic se stal symbolem rychlého hubnutí. Původně ale vznikl jako lék na diabetes a dnes je součástí mnohem širší debaty o léčbě obezity. S dietoložkou Václavou Kunovou se bavili ve Stělesnění o tom, komu mohou podobné léky pomáhat, jaká mají rizika a proč je debata o jejich užívání trošku složitější. Poslechněte si bonusový rozhovor ke třetí epizodě Stělesnění. Tady je z něj ukázka.
1: Já mám pocit, že v té naší dietní kultuře, řekněme, se úplně na tyhle otázky neptáme, takže možná bude znít na

0: první poslech tak zvláštně, ale mě vlastně zajímá, kdy je za vás vůbec vhodné dát se na tu cestu té redukce váhy. Protože vycházím z toho, že je třeba říct, že například plnější tělo nutně neznamená zdravotní problémy. Tak kdy za vás, jak vlastně komplexně přemýšlet nad tím, kdy vůbec se na tu cestu hubnutí redukce váhy dát? Co jsou za vás ta kritéria?
1: Já jsem ráda, že se na to ptáte, protože většina lidí a někdy i právě lékaři jsou zaměření čistě jenom na body mass index. To znamená index tělesné hmotnosti, zkrátka váha, číslo na váze. Přitom víme, že jsou typy lidí, kteří mají robustnější tělesnou stavbu, víc svalové hmoty nebo obecně tedy aktivní tělesné hmoty a kteří můžou být v pásmu lehké nadváhy a přitom mít nízké procento tělesného tuku. Takže za mě určitě je takovým varovným signálem, úplně tím nejjednodušším je zvětšený obvod pasu a není to tak, jak se vždycky říkávalo, že u žen nad 88 cm, u mužů nad 102, ale používá se nově teď index pas výška. To znamená, že ten pas by neměl být víc než polovina toho, co měříme. Je to logické a jsem ráda, že se konečně na to přišlo, protože někdo třeba, kdo je tak vysoký jako jste vy a je rozdíl, když je to třeba žena, která má 152, 153 cm, tak tam samozřejmě ty kritéria musí být jiné. To samé u mužů dvoumetrový chlap a muž, který má 170 cm. To je, to zkrátka rozdíl. Takže ten obvod pasu by měl být maximálně polovinu toho, co měříme. To si myslím, že je dobré kritérium. Pokud vlastně ten obvod pasu je o hodně vyšší než tohleto, co jsme tady říkali, tak je to jasným, v podstatě jasným indikátorem toho, že v tom organismu se hromadí větší množství viscerálního tuku. A ten viscerální tuk sám o sobě není zase jenom tam estetický, nebo spíše teda neestetický, ale je metabolicky aktivní, bohužel zase tím negativním směrem oproti svalové hmotě a je vlastně producentem prozánětlivých částic, které potom stojí za vznikem kardiovaskulárních onemocnění, kloubních potíží a tak dále, mohli bychom toho jmenovat tady spousta.
2: Stělesnění. Série o trendech, které tvarují naše těla a životy. Série Stělesnění poslouchej na wave.cz, na Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: před půl šestou doznívají Joy Orbison, Overmono a taky Quank Face. No a my se podíváme do Kulturistánu, máme tam totiž jednu divadelní pozvánku.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Zítra, tedy v sobotu 3. října v Královohradeckém Klicperáku budou od půl šesté večer hrát inscenaci s názvem Láska na první pohřeb. Je to romantická komedie Tomáše Dianyšky v jeho režii. Milovníci a milovnice filmu Návrat do budoucnosti si určitě přijdou na své. I v téhle komedii se totiž cestuje časem, akorát že do Česka 90. let. Já měl možnost vidět premiéru v květnu a tuhle oddechovku jsem si víc než užil. Kdo si ale rozhodně neoddechne, jsou herci. Maria Leherová a Petr Kult v hlavních rolích táhnou celé představení a ani po dvou hodinách nic z energie nestrácí. Tomáš Dianyška, autor, režisér, patří mezi nejúspěšnější tvůrce na tuzemské divadelní scéně. Do Klicperova divadla se s tímhle textem vrátil po druhé. Jeho první text Tělotajné agentky získal cenu divadelní kritiky za poprvé uvedenou českou hru. Takže zítra v Klicperáku Láska na první pohřeb už od 17.30.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Casablanca.
1: Casablanca.
3: Svět na dosah.
1: Casablanca.
3: Pavel Sladký a jeho hosté, kteří zažili svět na vlastní kůži.
1: Casablanca. Svět na dosah.
3: Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 7 večer
1: na Rádiu Wave.
4: عش ما فيه سامبا ماشي مادة عرفش ما بقاش عندي برودة لشوف مراكش قامة مادة

Grimeová legenda Skepta mluví o své nové desce Fork and Knife už 2 roky, ale zdá se, že až teprve teď je skutečně na spadnutí. Album ohlašuje pilotní single Innocent Smile, v němž mu dělají společnost drum and bassoví producenti Chase and Status a v refrénu také Sax z kultovních Madness. Obsazení generačně rozvrstvených hvězd má odrážet hlavní myšlenku nové desky, která údajně mapuje cestu britské klubové hudby a Skepty samotného. Od raveu přes jungle, garage, house až ke grimeu.

0: Je 17 hodin a 50 minut. Australsko-britská dvojice Arco právě dozněla, no a posunula nás tak do samotného finále pátečního on-airu. Náš společný čas tedy končí, co ale rozhodně nekončí, je vysílání rádia Wave. Do celé nás doprovodí kolumbijsko-americká zpěvačka a taky textařka Kali Uchis. No a jakmile odbije 6, začne nový díl videoherního podcastu Quest. Šárka a Jarda se v něm podívají na zoubek novému dílu leteckých Ace Combat. No a taky na první dojmy z akce Control Resonant od studia Remedy. Po Questu přijde na řadu cestovatelská Casablanca s Pavlem Sladkým a tentokrát s cestovateli Terezou a Martinem Kinclovými. 6. hodina se rapidně přibližuje a já už se tedy rozloučím. Užívejte páteční večer i celý nadcházející víkend a laďte víkendový on air zítra od 10 hodin s kolegou Vojtěchem Záhorou. Mějte se krásně a čus.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme.

o mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Quest.
0: Quest.
1: Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
2: S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Radio Wave.
3: Já se tady dívám na tu prázdnou židli. Lukáši.
4: Jardo, ty jsi nějaká stíhačka nebo co?
3: Ne, ale budu.
4: Dobře. Já nebudu rozporovat tvé právo být nestíhačkou.
3: Já si můžu být, co chci. Můžu být autobus, stíhačka, cokoliv.
4: No, tak vyleď za Lukášem a zeptej se ho, kde je.
3: No to mě zajímalo, kde je totiž. Protože my jsme tady minule říkali, že jako si dáme velkýho majzla na to, jestli vymyslí nějaký zajímavý vtip. Nevymyslel.
4: Vymyslel dobrý důvod, proč tady nebejt.
3: A neřeknám ho. Takže jsme na tom úplně stejně jako vy, vážení posluchači. Vítejte u Questu, který se na vlnách Rádia Wave věnuje počítačovým hrám. Už jsem to dlouho neřekl, tuhle tu větičku.
4: Moc pěkná.
3: A dneska skutečně já se můžu stát i stíhačkou. Já se můžu stát i, můžu se stát proudovým letadlem.
4: Už si chceš, Jardo.
3: Asi ne. Práškovým letadlem.
4: To nevím, to podle mě v Microsoft Flight Simulatoru můžeš.
3: Jo. Dobře. No. A v této hře, o který se budeme bavit?
4: Tam jsem nehrála za práškovací letadlo.
3: Ta hra se jmenuje Ace Combat, předpokládám 8. díl, už to je.
4: Je to Ace Combat 8 Wings of Thief.
3: THV?
4: Ano.
3: To je ten kontinent, předpokládám, na kterém se to jako odehrává.
4: THV je to město.
3: Město. Ace Combat 7, vrátím se o pár let zpátky, Ace Combat 7 byla jednou z těch her, u kterých jsem si říkal, to je neuvěřitelně dobrý. To je tak neuvěřitelně dobrý. A zároveň jsem to říkal o hře, ve které bylo třeba minutový záběr na traktor v poli. Během animačky.
4: Aha.
3: Já jsem nevěřil jako vlastním očím, že mě to tak strašně baví. Jednak jako tehdy to fakt dobře vypadalo, bylo to strašně zábavný hrát a bylo to strašně zábavný opakovat, vlastně hrát tu hru znova. Že jako ty mise jako sice byly příběhový, ale náplň těch misí byla tak variabilní, že prostě jsi říkal, hej, to je super, to prostě dám si znova tohleto jako stíhačkou bitvu prostě. Ace Combat 8 vychází po zhruba 7 letech od předchozího dílu.
4: Je to tak.
3: A v rámci toho se nemůžu nezeptat, co se změnilo od předchozího dílu.
4: To je dobrá otázka. Není tam teda minutový záběr na traktor v poli, pokud si
3: minus
4: dobře
3: bod.
4: Bylo mi to jasný.
3: Už teď to nemůže být 10 z 10.
4: Jak pro koho, Jardo?
3: Dobře, dobře.
4: Navíc máme pětkovou stupnici.
3: No právě, proto to vůbec nemůže být 10 z 10, jo?
4: No ale, hele, vypadá to bombasticky. Já jsem taky byla toho názoru, že vlastně sedmička, no jako už se to graficky nemůže nikam nikde posunout. No a pak jsem tady viděla ty mraky a pak jsem vletěla do těch mraků. Pak mi začaly namrzat křídla a pak jsem maličko se propadla o hodně letových stop. Ale jako vypadá to nádherně. Jestli to můžeš hrát opakovaně, to podle mě taky můžeš úplně v pohodě, že si chceš dát tuhletu epickou bitvu, kde zničíš obří vesmírný výtah, ale on nespadne, protože je to dílo lidské spolupráce a všichni kontinenty se spojily, aby vybudovali tuto...
3: Drží ho síla lidství.
4: Je to tak. A spolupráce a síla lidství vždycky...
3: Všichni táhnou přežije. Za jeden pro vás.
4: Všichni táhnou za jeden pro vás, kromě Usejta. Ta netáhne za jeden úplně. No a co se týče toho, jestli je to vtahující, no je to úplně mega vtahující. Podle mě stačí tu hru vlastně jenom poslouchat, abys měl pocit, že teda jsi v nějaký stíhačce a že na tebe prostě všichni vykřikujou, ale ne, prostě zřítíme se a kryju vás a opětuji palbu, přepírám.
3: Wow, jsme čekal teda tyhle ty militaristické pojmy.
4: A těch je tam hodně.
3: Ale to, co na předchozím díle, nebudu mluvit o celý té série, ale minimálně o tom předchozím díle, pro mě bylo jako úplně jasný. Takže se to nějakým způsobem jako dotýká anime, že vlastně jako v rámci toho, jakým způsobem je vystavená ta zápletka a zdá tam je tenhle ten velký nepřítel, který má největší letadlo, který má největší rakety, tak to prostě to je anime, jakoby, jakoby tím tou stylizací. Je to tu též?
4: Právě přijde, že tolik ne vlastně, že mě překvapilo, že, nebo čekala bych, že to bude přesně takhle přepálený, jako bombasticky přepálený a ono vlastně až s výjimkou třeba úplního závěru, kdy už to začne být hodně takový ustřelený, tak vlastně do té doby ne, do té doby mi přijde, že je to jakoby přízemnější, ale jako držíš si v oblacích, to zase jako se neboj, ale je to v něčem, v tom pojetí je to přízemnější, řeší se tam vlastně i nějaký třeba jako vážnější témata typu propaganda, protože na začátku teda FCU prohráli válku se Sotou a musíš dobít postupně jejich někdejší území zpátky, což je náplň celý té kampaně a pak se to ještě trošku zašmodrchá, ale že se tam řeší i to, jak v éře sociálních sítí můžeš prostě předstírat, že máš obří armádu a je to jenom propaganda.
3: To, co mě na tom předchozím díle jako opravdu jediná drobnost, která mě tam jako vadila, tak bylo, že zhruba ve 4. a 5. misi, kdy se vlastně to překotilo v to, tady hraješ za ty hodný, ale ne, ty hodný nejsou tak hodný,
4: vlastně.
3: Tak to bylo vlastně ten důvod, vlastně proč se to vůbec stalo, tato věc. Že to nebylo dostatečně vysvětlený a já jsem samozřejmě jako vnímal, že to je jako trochu, jak říkáš, jako přestřelený, jako je to trochu jako bombastičtější, než by muselo být, ale že tam byl důvod ten, že vlastně byla mise, ve které jsi sestřela třeba 40 stíhaček, jo. Pak se udělal trrr, a to trrr udělalo jako takový cink, jako do letadla prezidenta a ten říkal, no tak to ne.
4: Jo,
3: tak ale... to ne, ty se teďko nepřítel státu.
4: To teda mám pocit, že je z části způsobený tím, že oni ten příběh 7 nějak strašně předělávali na poslední chvíli a proto třeba tam jako spousta dialogů, který jako, no, není jich tam moc, ale že jako nedávají vůbec smysl, když to tady si myslím, že ona ta zápletka taky není prostě světoborná, i když se to bere trošku vážněji. Ale jako drží to nějak relativně pohromadě, nebo jako tušíš, co tím chtěli říct a netrefíš teda prezidenta tentokrát.
3: To, co mě
4: i protože
3: vlastně...
4: už žádný prezident není.
3: Ježišmarja.
4: Tak.
3: To, co mě vlastně lákalo na obecně sérii Ace Combat, bylo, že jsem, já nejsem, že bych se nějak v tom vyznal, jako v těch stíhačkách vůbec, jako. Ale ty názvy jsem nějak rozpoznával, že vlastně tam jako lítám nějakým Eurofighteru, že tam lítám nějaký Gripenek, že tam lítám nějakých F-22 a tak dál. Předpokládám, tady se nic nezměnilo.
4: No jasně, zase jsou tam 3 větve, jedna americká, jedna evropská, jedna ruská. Odemykáš si tam víceméně reální stroje, nějaký jsou tam i vymyšlený a odemykáš si i různý součástky, který ti potom teda usnadní vzdušné zápolení.
3: Ta kustomizace těch letounů je tam nějakým způsobem víc rozvedená, než to bylo v předchozím díle?
4: Přijde mi, že jo. Plus teda můžeš si je upravovat i kosmeticky. Že můžeš si tam dát polepy. Uh-huh. Ale myslím, že je teda až potom, co dohraješ tu kampaň. Uh-huh. Ale jak jsme říkali, tak se tady stejně počítá s tím, že to budeš hrát spíš opakovaně, protože je tam takový ten klasický japonský styl, že za ty mise jsi hodnocený s těmi písmenkama a dokud nemáš rank S na Ace obtížnost, tak si nedohrál Ace Combat v podstatě.
3: Předpokládám, je to hra o lítání, ale překvapí mě tam něco? Jako je tam nějaká třeba mise, ve který nelítám, nebo něco takového?
4: No, jakože jsou tam filmečky, kde občas musíš zmáčknout nějakou interakci, aby se někomu potřásl rukou nebo se schoval za auto.
3: To jsem zaznamenal.
4: No, ale jinak bych teda neřekla, že tam... No, myslím si, že v každý mise teda lítáš. A taky, jak ty jsi zmiňoval, že teda je jedna mise, kde si sundal asi 40 letadel, tak tady je jedna mise, kde těch letadel sundáš asi 1000.
3: 1000?
4: No hodně prostě. Fakt hodně.
3: Tam bude nějaká speciální zbraň, kterou...
4: Ne, já nemůžu napovídat.
3: Dobře, nebudem napovídat.
4: Nebo teda, nechci.
3: Ale na druhou stranu, ta hra lze strašně snadno vlastně shrnout jednou větou. Lítáš, boom. To je v podstatě celý. Jako.
4: Jo, tak to bylo jedno slovo a jedno citoslovce.
3: Lítáš, čárka, boom.
4: Plus nějaká interpunkce.
3: A vlastně... To je jako, dá se říct všechno, ono to je hlavně o té zábavě během toho hraní, že jo?
4: No, já bych asi, a to jsme možná měli říct už na začátku, že Ace Combat rozhodně není nějaká hardcore simulace, vlastně ani to pohodlně nesprovozníte na žádném joysticku, jakoby dá se to, ale musíte se hodně, hodně snažit a namodovat si tu hru, takže třeba na konzolích vůbec. A hraje se to na gamepadu s tím, že teda jakoby jsou tam 2 styly řízení, kdy jeden, když zatáčíte, tak vlastně jakoby vybírá ty zatáčky za vás, anebo ne, musíte to dělat obojí manuálně, ale jako není to, no jako není to prostě E.L. Šturmovik.
3: Což je možná dobře, protože pak...
4: Já myslím, že to je rozhodně dobře. Já bych to asi nehrála, kdyby to bylo.
3: Asi myslím.
4: Bylo víc jako E.L. Šturmovik.
3: Mně se vlastně na tom líbilo na těch vlastně v podstatě čtyřech dílech, který já jsem hrál v té sérii, tak mě vždycky se líbilo to, že ono to vypadá jako realisticky, že jako dostatečně realisticky jsou vyobrazený ty stíhačky, dostatečně vyobrazený ty souboje jako takový. Samozřejmě teď jako s přihlédnutím k tomu, že asi byste neměli 100 těch raket jako někde jako v zásobě té stíhačky, ale že byste jich měli třeba 4, možná 8 a to je všechno a tímhle tím vlastně jdou naproti té zábavnosti.
4: No za mě je to takový Top Gun, který můžete hrát ještě s tím, že tady prostě když tě do té stíhačky posadí poprvé, tak máš předstírat, že už jsi teda válečný veterán a hrdina, který vyhraje celou tu válku, co už je skoro prohraná, ale ty jsi prostě náhodný civilista, který ho vytáhli z vody. Takže ano, v tomhle tom to jakoby fakt nemá s realitou nic společného, ale tím, že jako prohráváte válku a vytáhnu tě na letadlovou loď, tak holc,
3: máme
4: tady máš stíhačku, je to tak.
3: Máme spoustu stíhaček, nemá kdo je
4: lítat. Je to tak. Je to přesně tak.
3: A to je vlastně na tom super. Mně to přišlo tehdy před těma 6 lety, mi to přišlo strašlivě osvobozující.
4: Jo, jakoby je to hrozně pitomý na jednu stranu, ale je to zábava.
3: A to je na tom to nejdůležitější konec konců. Ta zábavnost u mě se počítala i na to, jak dlouho jsem byl schopný to hrát v kuse, protože já jsem si to dost dávkoval teda tehdy. Vím, že jsem si prostě jednu misi, která nebyla krátká úplně, tak jsem si vlastně jednu misi dal třeba jednou za den, jo, že jsem vlastně další misi další den.
4: Že jsem měl tak...
3: Měl jsem dva týdny co dělat. No. A strašně se mi to líbilo, jak mě to jako naplňuje. Jakoby jedna ta mise, že je vlastně jako, že to stačí, jo? Že vlastně dostanu z toho naprosto přesně to, co jako já chci. Je tam dostatek variability v tom, že lítáš nad různýma prostředíma, protože co jako ve vzduchu jako můžeš jako vidět, jako buď je západ slunce nebo východ slunce, to je celý, jako co tam je vlastně, nebo v noci možná lítáš.
4: To zase teda bych tady řekla, že už se to i liší v tom, kolik mraků tam je, jestli no jsou to bouřkové, nebo běžné mraky, jestli se trhají.
3: Lítání v bouřce, to je můj sen.
4: Ano.
3: Tak. Dostanu.
4: Dostaneš.
3: A můžu se přepnout do kabiny?
4: Můžeš se přepnout. Jsou tam 3 různý pohledy, no.
3: Takže bubnu jít.
4: Můžeš
3: kapky.
4: Do kokpitu.
3: Jú. Může mě zasáhnout blesk? Aha. No, aha.
4: Nevím. Vlastně nevím. Ale můžu tě třeba zasáhnout podivné štíty, které generuje transportér. Stejně jako tě může zasáhnout... Dobrý, nic.
3: Nic mě nemůže zasáhnout.
4: Hněv boží.
3: Jsem prostě jako...
4: Hněv boží,
3: jsem prostě tak neuvěřitelný, že mě nic nezasáhne.
4: Najednou se musíš katapultovat.
3: Dobře. A je to jako, že musíš zmáčknout tlačítko a podržet ho pořádně, aby ta postava jako vyletěla jako pryč z tý, že si to rozhoduje, jestli mám, nemám teď jako nahoru, no nevím, no. Teď jako, tak já to zatáhnu. Ne? Ne. Dobře.
4: Nevím.
3: Tak ne. Dobře, fajn. Ace Combat je dlouhotrvající série,
4: ano.
3: Která už tady je s námi už 30 let. Že,
4: no, to díl dokonce.
3: Vznikla na PS1 v roce 95 a to znamená, že už přes 30 let tady s námi jako lítá. A to, co mě vždycky jako uchvacovalo na ní, kromě té technické stránky, je to, s jakou vlastně bezstarostností třeba autoři přistupovali k hudebnímu motivu, který podbarvuje některý mise. Že buď to je jako nic, žádný motiv, slyšíš jenom ty mraky, jak okolo tebe svištěj, a nebo je to ten jako...
4: Nejdivnější rokec, který si našel.
3: Najdu si tady v 80. letech rockovou kapelu, která má obrovský háro a prostě tuto písničku ještě nikdy nikdo neslyšel, ale měl ji slyšet.
4: Ano, ano. To si myslím, že je jedno z rozhodnutí týmu, který prostě máš nějakou obskurní kapelu, kterou chceš představit světu. Ano, půjde na soundtrack Ace Combatu.
3: Je u té hry něco, co tě mrzelo nebo štvalo vyloženě?
4: Na to mě navedl jeden můj kolega, který se mě ptal, jestli je tam teda konečně zase split screen. Není. Je tam teda multiplayer, ale jenom online a já bych si to strašně dala v tom lokálním koupu. Ale zase jako bych chápu to rozhodnutí, protože podle mě nikdo z nás nemáme už tak velkou televizi, aby to nevypadalo blbě a abychom stíhali všechno, co se děje na té obrazovce, protože zvlášť, když teda si nastavíš vidění z kokpitu a k tomu máš taky ještě tři typy radaru, že jako podle toho, i co chceš vidět, jestli ti víc záleží na tom, kde seš nad mapou, nebo co na tebe, odkud, kde letí, tak ten radar jakoby zabírá strašně velkou část té obrazovky. Takže si myslím, že kdyby byla ještě rozdělená na půl, takže se to tam všechno nevejde.
3: Ty nejsi úplně člověk, se kterým bych si asocioval žánr lítání nad krajinou a...
4: No dovol.
3: No nejsi, pro mě nejsi.
4: Ale Microsoft Flight Simulator je
3: to... To je radost, jo, říkáš.
4: No vlastně.
3: Dobře. V rámci toho, když to teda... Lze to vůbec porovnat, tyhle ty dvě věci, nebo to jsou úplně dvě odvolušní sporty?
4: No řekla bych, že jsou to dost jiný sporty, ale taky bych řekla, že pokud nevíte absolutně nic o stíhačkách, tak je to dost jedno. Že jako, ano, přesně poznáš, toto je Gripen, toto je prostě...
3: Tohle je špičatý.
4: No ne, spíš jako, že toto je nějaká prostě F-16 nebo tak, ale jako i když ti to neříká vůbec nic a i když jako nerozumíš ani tomu, co je pomalu výška a rychlost, dobře, tak to jsou ty dvě věci, které jsou tady důležité, ale že jako nevím, nerozumíš náhodným typům raket a naváděných bomb, který si tady můžeš pořizovat, tak je to fakt jedno. Jako je to dostatečně arkádový na to, abys nepotřeboval jakékoliv reálné technické znalosti stíhaček.
3: V rámci těch misí, které já jsem zažil v té sedmičce, tak tam byly samozřejmě mise, tady je otevřená krajina, tady prostě se bojuje, je tam třeba 10x10 stíhaček, jako, pak ale tam byly i mise, kdy se odehrávalo to nad nějakým městem, že se proletává skutečně jako velmi nízko nad tou krajinou a tam bylo občas poznat, že některé ty části třeba toho města jsou opravdu jenom jako šedý bloky potažený nějakou texturou a že moc se na to nesoustředí, radši tady si lítej rychle a rychle okolo toho proleť. Tak co tady? Tady předpokládám taky nějaká mise ve městě bude?
4: Je tady mise ve městě, je tady třeba i mise, proletáš nad údolím, likviduješ pozemní cíle a proti tebě je namířené obří laserové dělo, takže se musíš schovávat za tím kopcem, aby tě netrefilo. Takže už se na ní díváš i z větší blízkosti, že jakoby máš pár misí, kde se po tobě chce, abys letěl co nejníž a hezky se kochal tadyhle vlnama. A to myslím, že teda bylo jako jediný místo, kde jsem si říkala, tohle vlastně nevypadá moc hezky, což byla nějaká náhodná morská pěna, když jsem se do ní zřítila, tak musela jsem si ji prohlídnout fakt zblízka. Ale jinak ty města mi přišly už jako vymodelovaný asi o něco líp, že je tam více do těch misí, kde se na ně díváš relativně zblízka, ono jako nestíháš zabrzdit, no, ale
3: to když máš to,
4: si to zapauzuješ prostě, v tom fotomódu, tak to vidíš, jestli je to placatá, hnusná textura nebo ne. A tím, že tady se víc počítá i s tím, že budeš dělat jako nějaký akrobatický průlety mezi těma jednotlivýma pilonama, ze kterých trčí třeba ten vesmírný výtah, tak

0: mi přišlo, že se na tom dali víc záležet a že jako obecně ta grafická stránka je fakt špička, no.
1: Ty zmiňuješ ten vesmírný výtah, který už byl v té sedmičce, byl i v některých předchozích dílech. Tak je to jako součást jednoho příběhu, tohleto, když bych chtěl být teda jako ten fanoušek a sledovat to od začátku?
0: Jo. Je, jako navazuje to na...
1: Ale nemusím to hrát před to předchozí.
0: Myslím si, že ne. Jako jsou tam nějaký narážky a bude ti to asi dávat větší smysl, ale jsou to prostě furt fiktivní země na fiktivním kontinentu, když, no jako, ano, jsou tam prostě
1: jsou tam jasné analogie.
0: Ano, jsou tam analogie, tak.
1: Kdybys měla, ano.
0: No.
1: Ano, Šárko.
0: Ano.
1: Šárka vyletěla jako
0: měla...
1: F-16 z hangáru.
0: Měla jsem nějaký podotek, ale zapomněla jsem ho. A to nevadí.
1: To přijde.
0: To přijde.
1: Kdybys měla říct jedním slovem, co tě na té hře baví, co je vlastně to, kvůli čemu ty to sama hraješ, že jako samozřejmě mluvíme tady o technický stavu, výborný, je to jako přepálený, super, máme tady jako prostě nějakou i možná i militaristickou jako fetišizaci vlastně toho, že ty stíhačky jsou fakt hezký a že proti tobě nalítávají ty reální jako značky, tak co tě na tom baví jedním slovem? To nevím, co bylo,
0: no to asi,
1: ale...
0: asi nedělají stíhačky.
1: Asi ne,
0: já
1: no.
0: Neumím napodobit.
1: Lepší?
0: Hezky. Jo.
1: Bych se mohl tím živit možná.
0: Ano, bych dělal to. Voiceovery griperů.
1: Přepokládám, do multiplayeru se ale nepustila.
0: Ne, protože já jsem to hrála v době, kdy ta hra ještě nevyšla a neměla spuštěný server.
1: A láká tě to nějakým způsobem?
0: Nevím. Nevím.
1: To, kdo to má vědět? A takhle, hrál jsi u té sedmičky multiplayer?
0: Trošku jo. Protože tam, aby si viděl dostatek bodíků na rozvíjení svých stíhaček v single playeru, tak si musel ten muťák hrát docela dost, což myslím, že v té osmičce není pravda, že jako povedlo se mi v rámci té kampaně dostat ke všemu, co jsem chtěla.
1: OK. No tak v tom případě už zbývá jenom kolik elektrosfér tomuto počinu dáš?
0: Já přemýšlím. Jo, dobrý, už vím. No já si myslím, že minimálně 4 sotojská vyznamenání za nejlepší piruetu si to zaslouží.
1: Výborně.
0: Možná si můžete přidat i 5., pokud jste velcí stíhačkoví fanatici.
1: Pokud jste stíhačky.
0: A to ty nejsi, Hrdo.
1: Já nejsem. Quest.
2: Na rádiu Wave.
1: Když jsem včera brouzdal internetem, tak se tam na mě smála ukázka ze hry Control Resonant. A ta ukázka měla u toho takový popisek. Tohle je nejblíž, jak se dostaneme herní adaptaci filmu Inception.
0: Ano.
1: To sedí to?
0: Taky. Asi ano. Ale řekla bych, že teda možná Remedy mají ještě víc invence, než kdy Nolan měl a zamýšlel.
1: Hra Control tady s náma je už taky jako 6-7 let. Něco,
0: je to
1: 7,
0: no. Myslím si, že to vyšlo ještě před covidem.
1: Myslím, že taky. Myslím,
0: je to strašně dávno.
1: A okolo té hry tehdy byla taková poměrně jako solidní vlna hypeu, že jako vlastně nová hra od Remedy, těšíme se na to, vypadá to krásně. Když to vyšlo, tak mi přišlo, že to trošku opadlo maličko.
0: To ne, tam bylo nejlepší vrhání betonu v celé herní branži.
1: Fajn. To je kategorie, ve které nemůžu soupeřit moc.
0: No já hlavně mám pocit, že Control byl snad úplně nejlíp prodávaná hra, co Remedy kdy vyrobilo.
1: Trochu jízlivá část mě by řekla, to není tak těžký.
0: Ale zároveň jsi velký fanoušek Maxe Payna, takže bys šel sám proti sobě.
1: Je to tak. Proto to neříkám. Ale mezi tím, mezi vydáním prvního Controlu a teďko Resonantem, bylo něco? Bylo tam něco kontrolího? Protože já mám takový pocit, že jo.
0: FBC Firebreak.
1: A to je vlastně taková... multiplayerová střílečka.
0: Ano.
1: A bylo to teda zasazeno do světa toho Kontrolu?
0: No bylo to dokonce zasazeno do toho nejstaršího domu, kde se celý Kontrol odehrává, protože ty jsi byl teda jedním z členů úklidové čety, co se má vypořádávat s podivnými paranormálními jevy, co se dějí uvnitř.
1: A v rámci toho co je teda ten Control Resonant, tak to je teda spíš ten Control.
0: Já jsem teda chtěla říct, že ono i Alan Wake 2, který vyšel od té doby, se odehrává v tom stejném vesmíru jako Control, tak všechno je

0: Jo, takhle. No, záleží, co bereš žánrové, že je Control.
1: Control, pro mě, já jsem nedohrál Control, pro mě to jako bylo vlastně tak trochu odrazující v něčem, protože jsem se nedovedl na tu hru dostatečně naladit. Já jsem prostě nedovedl jí propadnout.
0: Ty nerad trháš beton a nenávidíš brutalismus.
1: Viděl jsem právě naopak, brutalismus úplně miluju,
0: no tak.
1: Ale prostě nedovedlo mě to chytnout. Nedovedlo, prostě snažil jsem se tomu dát.
0: Ty jsi prostě
1: dát
0: nemohl čepnout ten beton. Já Ečkem se to myslím
1: dělal. Já jsem celou dobu takhle jako jenom jezdil rukou po tom betonu a hrubý. Nejde. Ale prostě se mi nepovedlo se na tu hru naladit nijak. Byť jsem se strašně snažil a prostě to nešlo.
0: Zkus meditovat.
1: Zkusím, ale potom budu zkoušet možná jako hrát ještě Control Resonant. Mm-hmm. Protože předpokládám, že takhle, v jaký situaci se teďko nacházíme. Ty jsi tu hru nedohrála,
0: ne.
1: Máš ji jako někde jako rozehranou v nějaký fázi. To znamená, dneska nebudem hodnotit, jenom pro naše posluchače říkám.
0: Už jsme jednou hodnotili.
1: Přesně tak. To neznamená, že bychom nemohli i víckrát, ale zrovna dneska ne.
0: Nechce se nám.
1: Ale budeme se tady o ní bavit minimálně jako z toho prvního nějakého dojmu, z prvního jako zážitku vlastně z té hry. A ten, který bude minimálně v mojí hlavě hodně navazuje na ten Control, ten původní vlastně.
0: No, mě by zajímalo, proč ty jsi na to nedokázal naladit, protože z toho ti asi potom dokážu spíš odpovědět, v čem je to jiný, jestli je to jiný v tom, co ti vadilo.
1: Jo, nedovedl jsem se naladit ne tím, že by mě vadily ty hádanky, které tam byly vlastně v rámci toho jako procházení tou hrou, že musela si něco udělat jinýho než střílení vlastně, tak to byla jedna věc, ale jako to samotné střílení mi vlastně přišlo bez nějakého jako impactu, hledám český slovo, jako no. Že to vlastně bylo takový jako střílení nějakou bakelitovou bambitkou, jako místo toho, aby to bylo skutečně jako střílení, u kterého jsem cítil, že by se ten beton jako odlupoval po mých střelách.
0: To je zajímavý, to jsem teda neměla. No, abych teda ti odpověděla na tvou otázku, no tak Control Resonant nehraješ za Jesse, což byla postava toho prvního. Hraješ ho za jejího bratra Dylana a on teda nestřílí moc. Vlastně vůbec.
1: To je možná pozitivní.
0: On bojuje na blízko.
1: Takže to kung fu umela.
0: No, dá se to tak říct. A taky teda umí skákat do vzduchu a pak floutí.
1: Dá se to k něčemu přirovnat? Když teda jako by přijde, že teda ten Control možná jednička není nejlepší přirovnání.
0: Mně právě přijde, že moc ne, respektive kdybych hodně musela, tak řeknu, je to Control, ale je to víc Devil May Cry třeba.
1: Zajímavé. Mě jako v hlavě napadlo hnedka to, protože jsem viděl, že se to odehrá v nějakém městě.
0: Ano, jako, je to na Manhattanu.
1: Ano, takže mi to připomínalo sérii Prototype, jestli náhodou tam jako nebude nějaký styční body.
0: To mi přijde, že zas tak moc společného to nemá, ale tak jako taky je tam nějaký nadpřirozeno. Co mi přijde, že je docela zajímavý potenciální tahák a myslím si, že to je jako původce toho srovnání s počátkem, tak je to, že si tam můžeš přepínat perspektivy. Respektive jakoby otáčet gravitaci, že to, co byl strop, tak může být tmá podlaha nebo stěna.
1: To zní zajímavě.
0: No, jako nutí tě to přemýšlet trošku jinak, protože i nepřátelé mohou být najednou na stěnách a na zdech.
1: A dá se to v té hře jako usledovat? Je to jako intuitivní?
0: No, je to docela náročný. No, nevím, jestli intuitivní, spíš se na to zvykneš. Nebo naučíš tě to přemýšlet o prostoru jinak, což asi byl záměr.
1: Tak jako jsme dřív přemýšleli s portály, tak teď budeme přemýšlet s jinýma stropama a podlahama.
0: Přemýšlíme s podlahami. No, já jsem si musela zapnout v nastavení takovou tu možnost pro to, když trpíš kinetózou a trpíš jí hodně, tak tady je vyněta, aby se ti z toho převracení prostoru nedělalo špatně. Mně se teda dělalo trošku špatně už z kamery v tom v Alanovi dvojce.
1: Dokážeš říct, co byl ten spouštěč? Jako to,
0: no, je tam pohyb takový.
1: Jenom čistě ten pohyb. V rámci Control Resonant, tak mi přijde, že se aspoň teda opět posuzuju moji bublinu, jo? Klidně mi propíchni a jako řekni, tvoje bublina je mnohem lepší. Jako jo.
0: No, to samozřejmě.
1: Ale o té hře se moc nemluví, mi přijde, že jako trošku jako zapadá.
0: No, tak podle mě zapadá hlavně v tom, že teď všichni nenávidí Sony a Wolverina a konec fyzických disků a to, že řekli Kojimovi, že mu nezaplatí jeho hru a místo toho jí zaplatí Xbox.
1: To asi jaký pravda.
0: A nebo v tom, že byl BlizzCon, kde oznámili hrozně moc věcí a pak asi týden potom Xbox řekl, že bude v Blizzardu propouštět. No, jako mluví se o spoustě různých věcí a ono těch her vychází letos na podzim fakt hodně.
1: A ještě tu největší mají... máme před sebou.
0: Ano, a všichni mají jenom 5 minut pro sebe.
1: Je to tak. Kdybys teďkonc měla po nějakých pár hodinách v Control Resonantu tu hru někomu doporučit a říct mu, doporučí ti proto, že si od ní myslím tohle. Tak co by to bylo?
0: Takhle
1: musí to být pozitivní, to doporučení.
0: Jo, já spíš přemýšlím, že takhle neformuluji věty.
1: Tak zkus je formulovat tak, jak je formuluje Šárka.
0: Doporučila bych ti to proto, že máš rád Twin Peaks.
1: Mm-hmm, protože už vlastně ale, předchozí Control,
0: ano, to
1: třeba
0: mám pocit, že,
1: Wake byl
0: že
1: jako...
0: platí tak jako pro celou tvorbu Remedy, že jasně. Pokud se vám líbí Twin Peaks, tak se vám pravděpodobně budou líbit jejich hry.
1: A jenom možná drobná otázka k tomu, čím to je, jakoby, co je vlastně na tom stejný, protože mě to nepřijde. Strašně
0: špatně jako... vysvětluje.
1: To chápu, no.
0: Takový jakoby podivno, těžko definovat. No ano, ale jakoby nedefinovatelný podivno. Spíš prostě pocit, než to, že by nutně měli něco společného.
1: Možná mají společnou, řekla, že tam je hodně červený barvy. Třeba.
0: Mají společnou barevnou paletu. Mm-hmm. A on jako asi ten Alan Wake na ty Twin Peaks sedí ještě víc, protože přece jenom je to ospalý městečko a v Americe, když to tady je to Manhattan, na kterým se děje cosi podivného a můžeš si tam přepínat gravitaci a hádáš se s dopravní značkou.
1: Moment.
0: To je zase odkaz na Bloodlines, no, ale no, jakoby mě hodně už v tom prvním Kontrolu bavilo, jak si vymýšlej různý prokletý předměty a vzhledem k tomu, že teďka sleduju Akta X, tak to na mě funguje ještě o to víc, protože mám ráda bizarní záhady, které nedávají smysl, ale přesto si je někdo vymyslel.
1: A ještě poslední otázka k tomu. Kromě toho, že jsme se bavili o tom, že tam teda bojuješ na blízko, je tam nějaké jako skákání, že si prostě perspektivu jako určuješ ty, že tam jako předpokládám, skákáš i po střechách toho Manhattanu, že jako vidíš nad sebou třeba nějaký jako místo, kam bys mohla taky dopadnout.
0: Tak, no musíš si to popřepínat, aby to byly schody
1: jasně,
0: dolů.
1: Jasně, ale je ta hra jakoby takhle jako velikášská, anebo dovede být i komorní z toho, co jsi zatím viděla? Že Control ten původní pro mě byl komorní záležitost.
0: Protože jako, jsi byl zavřený.
1: Jo, protože tam byly jako ty části, které samozřejmě jako byly jako velký.
0: Jo, já ti rozumím. Jsou tam i nějaký uzavřenější arény. Ono jako, tím, že v jedničce si bojoval tam proti tomu Sikotu, myslím, že to byl, His, tak tady bojuješ proti plísni. Která ale vypadá jako takový roztomilý obláčky, modrý cukrový vaty. Prostě vybízí k tomu, abys si do ní zakousnul, což teda prý ta plíseň jako by chce, abys jí snědl a ona tě pohltila a ty jsi byl už navždy šťastný, protože už bys byl pouze plíseň.
1: Na plíseň je vynikající přípravek, který když na ní nalejete a chvilku počkáte, je tam takový přípravek
0: jo,
1: nějaký?
0: No ne, je tam tenhle ten typ reklamy,
1: jo.
0: Protože to je další taková jakoby podivně specifická záležitost her od Remedy, že jsou v nich hrané reklamy na reálné, no nereálné, fiktivní produkty. A taky je tam teda jeden hudební level, který si užijete.
1: A tím, že to je hra od Remedy a je to z toho Remedy Cinematic Universe, nebo jak se to nazývá?
0: Connected
1: Universe. Tak předpokládám, že je tam jistá možnost, že se tam buď objeví postavy z nějakých jiných Remedy her, anebo nějaké motivy z jiných Remedy her. Jak moc, jako nebudu se ptát, co tam je, ale jako budu se spíš ptát na to, zda už to přeteklo jako pro tebe do té vlny toho hej, už si toho všímám až moc. A nebo jestli to tam je pořád, jo, dobrý, tak tohle, přesně tahle úroveň mi stačí.
0: Já jsem to nedohrála tak daleko, abych asi byla dost kvalifikovaná na to odpovědět na tuto otázku.
1: A z toho, co jsi viděla doteď?
0: Že je to Control 2, tak mi asi dává smysl, že to navazuje na Control 1.
1: Jasně. Dobře, máš teďko, máš chuť to hrát dál? Jako takovou tu, jakože teďko přijdeš domů a zapneš Control Resonant?
0: To asi dneska neudělám, ale eventuálně se tím prokoušu. Já jako asi s výjimkou toho Firebreaku jsem od Remedy dohrála všechno.
1: I Detrely, jo?
0: No,
1: dobře.
0: Já Takže dřív nebo později si myslím, že to dohraju, no. Ale tím, že teďka je recenzovací sezóna a je docela našlapaná, tak bohužel musím hrát i jiné věci, než pouze kontrolu Resonant poklidným tempem.
1: Připomeň na závěr tohoto questu, připomeň jenom názvy vlastně her, které se na nás teďko chystají, které jako budou teďko, které třeba i v příštích týdnech si budeme recenzovat, než přijde ta velká všeobjímající, o velký všemožný, velkomožný Grand Theft Auto.
0: My tohle točíme 2 týdny dopředu, to je docela těžká otázka.
1: No, já vím.
0: Takže se na nás řítí Gears of War E-Day, řítí se na nás Star Wars Galactic Racer, ten se na nás doslova řítí.
1: Ale to se těším.
0: Taky se na nás řítí Hellraiser Revival.
1: To je hra, jo.
0: To bude survival horror, no.
1: Jsem si to nějaká kapela.
0: Taky se na nás řítí Dark Arisen pro Dragon's Dogma 2. Už zase.
1: To, já jsem si říkal, to už tady bylo, ne?
0: Nebo Valor Mortis, nebo nová Castlevania, na to se já teda jako hodně těším. Uh-huh. Obzvlášť těším, to bude obzvlášť vypečená. Hlavně ta Paříž mě bude obzvlášť vypečená. Final Fantasy Resonance taky bude, Phantom Blade Zero.
1: Final Fantasy Resonance a Control Resonant, to se vůbec nebude plést, že?
0: To se neplete, no. Ne. Dvě různý hry. A taky, a to je, já se bojím, že to je ta hra, se kterou strávím já nejvíc času. Není to GTA 6, je to World of Warcraft Forever.
1: To už běží nějaká beta, co jsem zaznamenal.
0: A, no to ano, ale v listopadu bude plná verze.
1: Trhá to rekordy zatím.
0: No.
1: Takže to asi bude fajn.
0: No.
1: Já už se pomalu chystám na to, až teda naskočíme do toho velkého vlaku, který se jmenuje Grand Theft Auto. Protože jednak spousta mých přátel, kteří v životě o žádnou hru nezavadili, tak prostě se ptají, hele, víte to GTAčko, že bude to dobrý? Já říkám, já nevím. Asi jo, já nevím.
0: Já myslím, že nejočekávanější listopadová hra je samozřejmě remake té Ocariny. Bez debat.
1: No, uvidíme, jak pro koho. Myslím si, že za týden zase budeme mít o čem mluvit, ale pro dnešek je to všechno, takže se jenom rozloučíme s Lukášem. A počkám, no. No fajn. OK, Lukáši, jestli takhle, jako prostě se chceš rozloučit, dobře, fajn, dobře.
0: Tak jo, tak čau.
1: Čau.
2: Quest od Mária k Minecraftu. Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Don Toliver, Blood nebo ESDG v Praze. Velká jména, nové objevy a pořádná dávka rapu naživo. A$AP Rocky, 4. října O2 Arena, Blood 8. října Meat Factory, ESTG 18. října Rock Café, Don Toliver 30. října O2 Arena. Mediálním partnerem je Radio Wave.
1: Hergot.
2: Hergot.
3: Hergot.
1: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
4: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
1: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
4: Hergot.
1: Každou neděli od 18 hodin
4: na Rádiu Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Posloucháte reprízu pořadu.
2: Casablanca. Svět na dosah v cestovatelském podcastu Pavla Sladkého na Rádio Wave.
5: Začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový podcast Radio Wave. Vítá vás, zdraví vás Pavel Sladký. Jedna z nádherných věcí, která pro mě na tomhle pořadu nebo podcastu je, že má Casablanca strašně živý vztah s posluchači a posluchačkami, což se projevuje nejenom na všech narozeninových večírcích, na kterých se setkáváme, nebo na pilném dopisování, na tom, že navrhujete, kdo by mohl přijít do vysílání, upozorňujete mě na proběhlé expedice nebo na lidi, o kterých bych ani nevěděl. A jednou mi takhle přišla milá zpráva přes Instagram, která říkala, posloucháme vás furt, vstáváme, usínáme, všechno máme naposlouchaný, hlavně můj muž, a já bych možná chtěla, aby přišel jako host do Casablanky. Tohle mi napsala Tereza Kinclová, kterou tady teďka zdravím a vítám v Casablance.
6: Dobrý den.
5: A psala to o svém muži Martinovi, kterého tady taky vítám.
7: Dobrý den.
5: Když jste posluchači Casablanky, tak bych vám rád tykal. Můžu?
6: Určitě.
7: Budeme rádi.
5: Tak ahoj, vítejte v Casablance.
6: Ahoj.
7: Ahoj.
5: Díky, že jste se ozvali a díky, že jste do dnešního dílu přišli. Jsem rád, že posloucháte. Jsem rád, že ty poslechy vás inspirovaly k různým věcem, ke kterým se asi v průběhu rozhovoru dostaneme. A budeme se bavit o vašem cestování společném, které má mimo jiné jakoby i přímé souvislosti v době, kdy jste se spolu seznámili. Martin v tu dobu mířil do Indonésie.
7: Přesně tak.
5: Je to tak. Tak jak to bylo s vaším seznámením a s tvojí cestou do Indonésie? Kolik je to let zpátky?
7: Tak to už bude asi 17 let zpátky. My jsme se vlastně seznámili někdy v březnu, kdy já v červnu pak odlítal do Indonésie na 30 dní, tehdy víc nedovolili víza. No a my jsme se seznámili v březnu a já už jsem v tu dobu to měl naplánovaný, že jedu s kamarádem
6: a s
7: kamarádkou.
6: Holkou.
7: Ano, tu jsem balil ještě před tebou, takže to jsme se domluvili dřív, než jsme se poznali. A ona se shodou okolností teda mezi tím taky si našla přítele a ten se projevil, že byl vlastně z rodiny z Bali, vlastně královské rodiny z Ubudu. Takže se to všechno sešlo úplně geniálně a my jsme se pak najednou octli na Bali a vlastně ještě předtím, než jsme tam dojeli, tak tím, že jsme spolu byli velice krátce, tak já jsem, tady se nabídnula, ať se se mnou zbydlí, dal jsem jí klíčky a odjel jsem a říkal jsem, no tak buď to tam bude, nebo tam nebude, no tak uvidíme.
5: A ty jsi dostala klíčky s tím, že až se Martin vrátí, tak uvidí, jestli bydlíš v jeho bytě, nebo jestli vaše cesty půjdou každá solo životem.
6: Je to tak. Takže já jsem čekala v bytě, protože Martinovo charisma bylo větší jak balijskýho prince, takže já jsem získala českýho prince a čekala jsem. Stále jsme si vykali a byla jsem tam a už je to 17 let.
5: Jaká byla Indonésie teda v mezičase?
7: Indonésie byla krásná, vlastně to byla první takováhle větší cesta, klasická backpackerová cesta. A my jsme odletěli, já to měl naplánovaný, že odletím až na Flores, protože jsem zjistil, že na Floresu byli pygmejové, tak jsem to hrozně chtěl vidět. A bohužel, teda, když jsme tam přiletěli, tam ještě nebyla žádná infrastruktura, tak jsme zjistili, že cestou zpátky, kterou jsme chtěli vzít na lodi přes Komody, tak se nám stalo, že jezdila jednou týdně, takže jsme se mohli rozhodnout, jestli tam zůstaneme 10 dní nebo 3. Zůstali jsme tam 3, ale i ten Flores byl jako úžasný. Opravdu tam nefungovalo nic, bylo tam jedno ubytování, celý to byl Fisherman's Village a sehnali jsme tam člověka, 15-letého kluka, který nás prostě provez po půlce ostrova do místních kmenů, kde ještě dělali obětiny a tak, to byl neuvěřitelný zážitek. No a po těch 3 dnech jsme se dostali vlastně na Komody, kde na lodi, kde záchod byla díra do země, nebo spíš do moře, takže to bylo i s bidetem, výborný zážitek ve vlnách. A doporučuji teda někomu, kdyby to ještě někde našel, ale teď, co už jsem koukal, tak tam jsou nový lodě, pěkný, tak radši bych vzal tuhle tu starší. Došlo nám tam jídlo, protože kuchaři to nějak nevychytali, takže jsme poslední 2 dny jedli jenom rejži, ale neuvěřitelný zážitek prostě. Opravdu tam nebylo fakt nic, v tu dobu hrozně málo turistů, převážně Holanďani a my jsme tam byli jedni z mála Čechů, takže oni Balíci měli docela, nebo Indonézani docela dobrý vztah vřelý k Čechům, takže všude, kde jsme byli, tak jsme byli hrozně vítaný, no, bylo to krásný.
5: Mm-hmm. A ty jsi byl přímo přítomný tomu setkání s tím balijským princem, kde vzniklo to manželství potom?
7: Nebyl. Ono to vlastně vypadalo tak, že my jsme se domluvili, že pojedeme, a pak jsme se hrozně dlouho neviděli a viděli jsme se až pak před odletem, jo. Takže tam jsme zjistili, jak to všechno je a neviděli jsme se tam, myslím si, od února, no.
5: Takže nevíš, jak se balí balijský princ?
6: V Alohabaru. Tatínek je z Bali a v Alohabaru se zbalil balijský princ.
7: Jo.
5: Dobře, tak podrobnější návod, jak zbalit balijského prince, případně příště někdy. A vrátil by ses na Indonésii dneska? 17 let je dlouhá doba, nejenom samozřejmě v případě Indonésie, ale tam některé změny akceleroval ten turismus nebo overturismus. Vrátil by ses do Indonésie dneska?
7: Já asi bych se nevracel na Bali, protože my jsme ho už chytili docela turistický, nicméně Terka byla vlastně, nevím, jestli to je 10 let zpátky na Bali a říkala, že už ten turismus tam je obrovský a tam už asi bych nejel, ale mám ostrovy a Flores, Komody a tak bych ještě jednou jel, i když už se to tam taky prý změnilo, ale nějaká Sumbava, nějaký teda ten vršek, určitě bych rád to tam viděl, protože mě to hodně uhranulo. Já jsem vlastně tehda se jí učil indonésky, protože nám říkali, že tam neumí ani anglicky pořádně. Takže jsme s tím kamarádem, co jsme tam jeli, chodili vlastně na hodiny balíštiny, tak ještě pořád do 5 napočítám a rozhodně vím, jak se řekne záchod.
5: A indonéština je docela specifický jazyk, vlastně uměle vytvořený nebo vystavěný pro potřeby moderní komunikace v té zemi, takže je to možná zajímavá věc se to naučit, ne? I když potom člověk ztratí tím používáním nebo spíš nepoužíváním tu znalost?
7: Určitě bylo to hrozně zajímavé, my jsme si to užili, měli jsme tady učitele, který uměl simultánně překládat napříč asi 13 jazyky a dokonce napsal jediný slovník, který v tu dobu byl možný sehnat, čeština, indonéština, a rozhodně s tím bylo hrozně moc zážitků.
5: A Terezo, když ty jsi potom byla na Bali, tak ti to nesedlo už? Nebo bylo to zklamání jelet na Bali po těch letech s tím odstupem?
6: Já jsem na Bali nebyla, tam byla tenkrát nyní balijská princezna. Už na ní nežárlím po tom, co jsme se potkali v porodnici, takže dobrý, my jsme kamarádky. Já jsem vlastně neměla očekávání, protože to bylo poprvé, co jsem někde byla vůbec jakoby sama, bez Martina. A já jsem viděla jíst, milovat, meditovat, takže já jsem se na acai bowl a matcha tea těšila, mě to nějak jako nevadilo. Já asi nejsem úplně takový dobrodruh jako Martin. Takže i mě tady ten turismus jako úplně nevadí, no. Já jsem se těšila vlastně na ten vibe, na jógu, kterou tam jako se naučíte za 24 hodin být lektorem a tak. Takže my bychom se asi v tomhletom jako neschodli. Já bych se třeba na Bali vrátila, ale protože mě tenhle ten jako mod úplně nevadí. Ale je to už 10 let a prý jsou věci zase trošku jinak, takže...
5: Jak se teda potom vyvíjelo vaše společné cestování dál? Zvlášť, když se třeba lišíte nebo máte jiné priority?
7: No já jsem Terku jako první cestu, aby se zocelila, tak hnedka rok potom vzal na Srí Lanku. To bylo asi, jestli si pamatuju správně, tak to bylo rok po tom, co skončila občanská válka, takže to tam nebylo nějak extra ještě rozvinutý. No a zase jsem si dělal ze svých knížek všech různých registrů plán, kudy pojedem, kam pojedem, a my jsme jeli ještě mimo sezónu, tak říkám, já ji vezmu do krásného Ayurveda centra. Přijeli jsme do města Ratnapura, kde se těží drahokamy a jsou tam wellness centra, tam nefungovalo vůbec nic, tam bylo všechno zavřené, protože nebyla zrovna sezóna a pršelo a bylo strašná zima, tak jsme se ubytovali v nejdražším hotelu v Ratnapuře, kde byly plesnivý postele, rozbořený půlka pokoje, koukali jsme na skládku a dole probíhal něco jako dny od, řekněme tomu, značky nějaký kosmetický a bylo tam světá polovina Ratnapury, jo, tak to byl takový hrozně jako zajímavý zážitek.
6: To je to město, kde byly ty horníci, jak jsi šel, Martin měl takový oblek jako Emil Holub, tak i vypadal a šel tak jako, tenkrát ještě nebyly tolik telefony, takže on šel hrdě jako s tím obřím foťákem na tom krku, ale to město bylo jako hornický. Všichni koukali jako na Martina, na ten foťák, a já jsem čekala, že nás tam někdo jako okamžitě okrade. A jako byl to teda do zážitek, já jsem nechtěla vylízt vůbec z hotelu. A tomu všemu jako předcházelo to, že já jsem měla, teď je to lepší, panickou hrůzu z lítání a panickou hrůzu jako z hadů.
7: Ale už má za sebou 100 letů, jo, takže dobrý.
6: 100 letů, ale jako vlastně jsme, dostala jsem hysterický záchvat ve Vídni na letišti, že prostě nesednu do letadla. Tam se nějak podařilo Martinovi mě opít, takže mě jako vměstnali do letadla a vedle mě seděl právě Srí Lančan a já jsem mu jako říkala, že jsem little bit of scared of snakes, a on říká, a to jedete na Srí Lanku, a říkám, aha, tak dobrý, no, tak já svým vědomím jako ty hady přitahuju, takže samozřejmě jsme je potkali úplně všude. No, tak to byl takový zocelení našeho vztahu. Myslím si, že Martin zkoušel, jestli to s ním vydržím.
7: No, určitě.
5: A zkouškou prošla teda, jo?
7: Prošla, no, procestovali jsme už nějaký kus světa společně, no.
5: Dneska cestujete i s dětmi, které máte. Co se změnilo nejvíc?
6: Rozpočet.
5: OK.
7: No a taky trošku druh zábavy a druh vůbec toho, jakým i kde a v jakém místě cestujeme. Jsme malinko opatrnější, no, možná někdy teda. A je to samozřejmě poplatně jejich věku. Jo? Jinak to vypadalo, když jsme cestovali, když jim byl rok, nebo jednomu rok, pak tři. A jinak to vypadá dneska, když už jim je 13 a 11, tak prostě už to jsou parťáci a teď už si můžeme zase dovolit cestovat jako pořádně, no, když to řeknu takhle. Už to není jenom o tom, že musíme někde udělat třídenní zastávky na to Rochnice někde u malém brouzdališti, ale už s náma velice rádi chodí do hor a tak, takže na různý takovýhle věci, takže to je super.
5: A cestovat pořádně znamená co přesně? Dát si trochu do těla nebo vystoupit z nějaké komfortní zóny? Co, jak bys to popsal?
7: Pro mě to je vystoupit z komfortní zóny, vystoupit z toho standardního fungování, že jedeme tadyhle půl hodiny, nějaký telefony, nějaký hezký cestování typu autem a tak, takže je to spíš o tom, že se dostáváme mezi lidi, když to řeknu takhle. Opravdu jako na těch místech, že chodíme, kam chodí spíš místňáci, snažíme se trošku jako vyvarovat i těm prostorům, kde je přivážně turisti, i když jednou za čas musíme, protože nějaký ten zábavní park tam někdy musíme vložit do toho, protože děti, když pak s váma jedou 3-4 týdny, tak i ta zábava je nutná i v tomhle směru.
5: A co je cestovat pořádně podle Terezy? Jen tak pro srovnání, jestli už jste sladili noty totálně a znamená to totéž, anebo jestli každý dodáváte jiný odstín?
6: Já si myslím, že nám tam jako dost pomohly ty děti, protože jak máme jako syna a dceru, tak nějaký moment se nám jako rozdělili, jak to mám říct, no, Berťa jako syn má rád prostě adrenalin, outdoor a všechno a my s dcerou jdeme zase jako radši do wellnessu a je klid. Takže my to někdy vždycky jako spojíme.
7: Pak se rozdělujeme.
6: A pak se rozdělíme.
7: Dny třeba.
6: I na dny, i prostě na ty aktivity, protože fakt jako Martin je blázen a vždycky jde do všeho a vypadá to, že syn se začíná potaťovat a já teda jako se přiznám, že já úplně adrenalinový člověk nejsem, A tím, že ten syn tam je a baví ho to, tak se trošku jako ten kůžel té baterky jako přesunul jinam a já mám trochu klid.
7: Takže my holky necháme si někde ve wellnessu, ať si tam udělají krásný čas, klidnej, s knížkama a my jdeme na nějaký kanioningy a na takovýhle blbiny.
2: Casablanca aneb svět na dosah.

0: Jitřek, nevidím.
1: Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový podcast Rádia Wave. Dneska s Terezou a Martinem Kinclovými bavíme se o jejich cestování, bavíme se o spoustě věcí, které s tím souvisí, což je i Casablanca. Ta vás přímo navedla na některou z cest? Inspirovala vás k nějakým vylomeninám ve světě?
2: Určitě byla to cesta do Mexika, protože já jsem se vlastně do Mexika zamiloval opravdu skrze Casablanku, když jsem tady slyšel paní Evu Kubátovou, jak o tom mluvila, protože to bylo neuvěřitelný a Terka dlouhodobě měla sen jet do Mexika. Já jsem to jako sen úplně v tu dobu neměl, protože přeci jenom mě z Mexiko přišlo trošku, řekněme tomu, nebezpečnější. Ale potom do tom podcastu jsem se do toho zamiloval a hned jsme začali plánovat

0: co a jak, kde, kam, co. A nakonec ta dovolená byla skvělá, no.
1: Kontaktovali jste chodící Mexikopedy, jo, zdravíme Evu Kubatovou.
2: Kontaktovali.
1: A vydali jste se do Mexika.
0: Ano.
2: A minuli jsme se tam s Evou. Vlastně ona nás tam chtěla provést a minuli jsme se. A myslím si, že jsme měli ještě rok pro Luku, protože byl covid, že jsme chtěli jet za covidu. Možný. Že jsme se tam s ním měli potkat a vlastně jsme to museli odložit kvůli covidu.
1: Takže podle jejich typů, ale ne přímo s ní osobně po Mexiku.
2: Jo.
1: Terezo, kde se vzal ten sen o tom Mexiku teda? Martin to tak jako zmínil okrajově, že to byl tvůj sen. Mě to principiálně zajímá, jako nejenom v Casablance, ale obecně, kde se v nás berou ty sny, že chceme jet zrovna tam. Někdo vidí fotku, jasně říká, tohle hrozně chci vidět. Někdo má i třeba jméno spojený s tím, že někde četl v nějaké knize, co si o Mekongu, chci vidět Mekong a tak dál, nebo nějaké příběhy pro někoho osobní vazby a další věci pro někoho literatura, nebo tak, kde se v tobě vzal sen vidět právě Mexiko?
2: Tak asi to bylo víc věcí. Jedna byla Frida a její muzeum,
1: okay.
2: Že teď je trošku jako všude na všech hrníčkách a tak, ale dřív to tak nebylo.
1: Jo, a je to pořád, jsou to nádherné malby, no, a i neuvěřitelný životní příběh.
2: Jo, takže pro mě tohle bylo jako obrovský, hodně knih jsem o ní četla a byl to fakt ten jako můj pík, ten splněný sen, to její muzeum a jídlo.
1: Jídlo
2: mě jako lákalo hodně a to mě vlastně i hodně překvapilo tam, že fakt street food úplně super, tak to mě se taky splnilo a nějak se to celý jako spojovalo pro mě i jako vidět Alebrije, baví mě celý tenhle ten jako ta myšlenka kolem toho, jak tenhle ten jako posmrtný život jako funguje, Dia de los Muertos, to se nám teda nepodařilo, protože tam je jako plno na tyhle ty svátky, tak nějak jako pelmel úplně všeho, barevnost, myslím si, že možná tomu trošku přispěla i tenkrát kuchařka od Camus.
1: Jo, takhle.
2: Že to byl takový vlastně jako pelmel těch věcí vizuálních hlavně. Ale
0: já si myslím, že to bylo kvůli samotářům, kde se říká, že jede do Mexika, jo, to úplně původní.
2: Já to možná taky. Jo, mě nenapadlo. No a já jsem jako člověk, který jako před Martinem vždycky řekne tu myšlenku, já bych chtěla a Martin koná. Takže já jsem jako šťastná, protože já jako organizační typ nejsem vůbec a Martin se vždycky potřebuje jako natchnout a všechny dovolený řeší třeba půl roku dopředu a má to od prvního jako toho, že si nastuduje, doptává se lidí, koupí letenky, zjišťuje. Já jsem prostě taková, že já udělám, tak jo, když chceš.
0: Tak my se vždycky pohádáme před těma cestama.
1: Jo?
0: No jasně, vždycky, protože já potřebuji aspoň trošku pomoct, teda co chtějí vidět, jo? Tak já vždycky plánuji, teď to má, je tam určitý počet dní.
2: Mexiko.
0: A já říkám, tak co chcete vidět, co tam jako zažijem? No, nám to je úplně jedno. Říkám, ale počkejte, tak jako budeme tady, chcete vidět tohle. No a to je nám jedno, ale my hlavně, že budeme v tom Mexiku, to je super. já potřebuji aspoň nějak, jako aby jsme se dostali z bodu A do bodu B dopředu, takže já v tom ležím opravdu vždycky 2 měsíce a většinou, když už se blížíme k tomu, že bude hotový itinerář, tak tam je, to jsou ty dny, kdy já už jsem napružený, že vlastně nevím, co oni chtějí vidět a jestli to je v pohodě, tak a oni mi řeknou, jo, to je dobrý.
1: A nechápeš to tak, že dostaneš volnou ruku k tomu a aby si teda v plánování udělal úplně, co chceš, jo?
2: Od teď.
0: To já teda můžu, ale většinou, když pak si dělám ty svoje, tak jak to se tomu říká, kritiku. Je to plná pusa keců.
1: Dobře, ale já jsem tím mířil k tomu, že to připravování a těšení, každý se jako na ty cesty připravuje jinak, někdo to moc neřeší a na místě to prostě nějak žije tu cestu, někdo plánuje, někdo dělá itineráře, seznamy do detailů, na hodiny vlastně ty cesty, takže to těšení a plánování je už trochu součástí té cesty. Když několik měsíců předem plánuješ, tak už tam trochu seš, že jo?
0: Je to přesně tak.
1: Jako jestli někdo zvládne 3-14denní výpravy těsně za sebou a prostě to jenom odjede, tak je tam 6 týdnů na těch cestách, ale jestli někdo zvládne 1-2týdenní cestu, ale půl roku už se na to připravuje, tak je půl roku a 2 týdny už na té cestě.
0: Ano.
1: A to je víc, než kolik zvládnul ten člověk, který byl někde 3x.
0: Je to pravda, já opravdu takhle, mě to hrozně pomáhá uklidnit hlavu, protože mám docela náročnou práci, takže já vlastně tímhletím pak po večerech krásně žiju a těším se a cestuju a plánuju a hrozně mě to baví tohle. No.
1: Bylo něco, co v Mexiku neklaplo?
0: nějaký výlet, určitě jeden výlet, minimálně jeden, to bylo cesta za, strašně rád koukám ještě na

0: zakončit tu cestu a vrátit se zpátky, takže monarchy jsme teda bohužel neviděli.
1: Jeden nám přelítl přes cestu.
0: Jo, to je pravda, to je pravda.
1: Takový nějaký zbídačený chudák.
0: A takovou tu turistickou, která měla být po cestě, tak jsme nestihli asi o 10 minut, no. Takže monarchy jsme viděli opravdu jednoho.
1: Jedno, je pochroumaný.
2: A jak to po dlouhém plánování a přípravách snášíš, když něco neklapuje, Martine?
0: Já blbě snáším vždycky první dva dny, než se všechno nastaví a než zjistím, že jsou jako celá rodina je v klidu. A pak, když už se něco nepodaří, tak jsem s tím úplně v pohodě.
1: Vypadá to tak. Lže. Jsou to 3 dny, kdy Martin šílí, jestli všechno klaplo a neumí se uvolnit a když něco neklapne, tak to... No. A jo, je to lepší. Lepší se to, my o tom hodně mluvíme. O těch jako frustracích, které se na těch cestách jako dějou, tak si myslím, že tím se to jako daří trošku rozmělňovat tyhle ty jako věci. Protože si myslím, že jako v tuhle chvíli, když už jsme 4 a každý má nějaký 4 různé potřeby, tak je to jako často frustrační trochu pro všechny takovýhle cestování.
2: Ale je asi zřetelný, že ten, kdo víc plánuje, víc se v tom ponoření dopředu nebo vytváří i nějaké představy trasy a takhle má přesnější nebo větší očekávání, tím pádem je jako náchylnější k tomu.
1: On ví, co se bude dít, my ne.
2: Když ty tam jedeš, Terezo, s ním a moc to jako neřešíš, tak všechno, co se děje, je dobrý potom už, ne?
1: No, já jsem nevěděla, co jsou to monarchové, tak to se vždycky dozvím až ten den, co vlastně se bude dít, tak...
2: Jo, když nevíš, co jsou monarchové, tak tě tolik nemrzí, že jsi je neviděla.
1: No, já nemám očekávání. Nechám jako nabalit ten život plynout. Co přijde, to přijde, tak já se pak nezlobím.
2: Nebyly to jediné vaše zážitky ze Střední Ameriky? Ještě jste byli v Kostarice? Říkám to správně?
0: Ano.
2: Jaké to je ve srovnání s Mexikem, pokud to snese to srovnání, ty dvě cesty?
0: Já srovnat to můžem. Mexiko, přeci jenom ta nebezpečnost, o který jsem už jednou ve schéze zmiňoval, tak v tom Mexiku jako cítit trošku je, protože na každém vlastně kroku vidíte auta, velký prostě SUVčka s lidma, se samopalama na korbách, vlastně je to na dálnicích, ve městech a tak, takže prostě ta bezpečnost se člověku zdá trošku jako menší, když to řeknu takhle. Kostarika naopak demilitarizovaná zóna, takže tam prostě jako nejsou vůbec žádný armády, nic, takže tam to vypadá trošku jinak. A mně prostě ta Kostarika přišla taková klidnější, taková
1: čistší
0: a rozhodně teda, co se týče přírody, tak a právě zvířátek a tak, tak to bylo úplně jako dokonalý. No.
2: A co jste viděli za zvířátka v Kostarice?
0: Tak my jsme viděli lenochody, bazilišky, různý další, jako spoustu pavouků, štírů, škorpionů,
1: hada samozřejmě,
0: hady, prostě všechno, žáby, prostě tam to bylo neuvěřitelné, že jo, co to nebyly...
1: Ty opice, co tam skákali, no, v tom hotelu.
0: Přesně tak, neuvěřitelné množství, to se ani nedá vyjmenovat, tak tam to je nádhera na to. Kolibříky poprvé.
1: Kolibříka, no. Kolibříka, já jsem si měl vzpomenout teď na ten název, na kolibříka. Casablanca. Cestovatel.

0: Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový podcast Radio Wave. Dneska se bavím s Martinem a Terezou Kinclovými o jejich cestování a o možná teď jejich alternativních životech, protože ta otázka, co byste byli, kdybyste nebyli tím, co jste teď, je nějak součástí vašeho cestování. Vysvětlete, prosím.
1: Můžeš.
2: Já? Ten začátek je pro tebe.
1: Dobře, tak já se pokusím to říct. Asi před 10 lety jsme se bavili s Martinem na skleničce, co bychom byli, kdyby jsme měli nějaký svý alter ego. A já jsem říkala, že bych byla burleska, která má ten obdiv v těch šantánech a šanzónech a pak uteče zadníma dveřma nikam do knihovny, to by mi vyhovovalo, to by se mi líbilo a ptala jsem se Martina, co by chtěl být on.
2: No a já jsem mám obrovskou představu být prostě kapitánem. Kapitánem na lodi už vlastně od své první školní povinné četby, když jsem čet Stařeca moře, tak mě to uchvátilo. A obecně, když jsem se kdykoliv objevil na moři, tak je to pro mě jako chvíle pohody, dobrodružství, něčeho, co prostě se mi strašně líbí. A opravdu ten sen je obeplout jednou svět nebo půlku světa, to už je jedno na lodi. A vlastně někdy v těch okolem toho 30. roku, tak jsem tuhle cestu nastoupil. A trvá to sice déle, ale já věřím tomu, že se k tomu jednou dokopu.
0: No tak já bych k tomu dodal dvě věci. Za prvé teda Stařec a moře, Hemingway, fakt to není tak špatný, ta povinná školní četba.
2: Skvělá, skvělá.
0: Když se tomu neříká povinná, ano. A školní. Jsou to super věci někdy. A potom jako ta exotika, nebo jak bychom to řekli, moře pro někoho, kdo je jako my ze střední Evropy, prostě vždycky funguje, ne? Někdo se toho moře teda bojí, protože ta síla toho živlu je zdrcující. Třeba někoho to láká, někdo je mezi, nebo zná jako oboje, ale moře funguje, proto se prostě ročně ty miliony lidí z Česka stěhují v létě k moři a tak, ne?
2: Určitě, ono je trošku jiný moře, když se stěhujete k moři v létě, někde se hezky vykoupat, a pak je trošku jiný moře někde v severských krajinách a tak, protože je to trošku jiný styl, ale mě na tom opravdu baví takový to, že je člověk na lodi, co si zbalí, to má sebou a vlastně už jenom s tou lodí bojuje proti živlům a buď to se s nima nechá vést, nebo musí chvilku proti nim a asi i to, že vlastně tam dost často není signál, tak je pro mě taková ta krásná věc a ta romantická představa toho, že mě vlastně na telefonu nikdo nezastihne a to je jako pro mě hrozně cenný.
0: Že někdo vypne ten signál za tebe, jo?
2: Ano,
0: nemusíš to
2: ano.
0: Být ty, kdo vypne telefon a odloží ho na 4 dny, ale tady ho někdo vypne tím, že
2: ano,
0: není.
2: Prostě není.
0: Jo, jo. No a právě ta severská plavba teda byl tvůj sen?
2: Byl to jeden z mých snů a hlavně jsem chtěl taky zjistit, jestli vůbec teda je pro mě to velký, řekněme tomu, plachtění, tak ten sen byl prostě do Grónska, no, na plachetnici.
0: A uskutečnil se?
2: Díky mé rodině, která mě řekla běž a jeď a užij si to, tak se opravdu uskutečnil, no.
0: Na dvakrát, nejdřív to neklaplo, ale na druhý pokus teda jo. A ty jsi plul z Grónska na Island, jako by základní verze to
2: byla. Tak, ta právě
0: původní
2: měla být z Grónska na Island, ta, která se nepovedla, ta základní verze, ta druhá, která se povedla, byla z Islandu do Grónska. Uh-huh. A ono to je v podstatě úplně stejný program, jenom že je na začátku nebo na konci se jede ta dlouhá pasáž mezi tím Islandem a Grónskem. A jinak je to východní Grónsko, který není tak moc navštěvovaný.
0: Uh-huh. Jak dlouhá ta plavba vlastně?
2: Ta plavba mezi Islandem a Grónskem trvá přibližně 1,5 dne, 2 dny a zbytek na té lodi jsme tam strávili asi dalších 7-8 dní.
0: Uh-huh, uh-huh. A jak ses na tuhle cestu připravoval?
2: No tím, že jsem do té doby jezdil opravdu spíš v těch teplých krajinách, tak jsem byl trošku vystresovaný, jestli se mi to vůbec všechno vejde do baťohu a nakoupoval jsem hrozných věcí, abych opravdu tam nezmrznul. A nakonec jsem měl tašku, která měla asi 26 kilo, protože v tom byly 4-kilové boty do masokombinátu do minus 30 stupňů, aby náhodou mi neumrzly nohy, ale i psychicky jsem se potřeba připravit, no, tak radši toho mít s sebou trošku víc na tu první cestu, než méně.
0: A ty jsi v té době měl zkoušky nějaké za sebou, nebo jak to bylo?
2: Já už v tu dobu byl kapitán.
0: V tu dobu jsi měl kapitánské zkoušky, které jsi skládal někde tady?
2: V Čechách dělal jsem české zkoušky. Takže já měl VMPčko i mořský kapitánský český Cčka. A takže už jsem tam jel s nějakou jako věcí, co už na lodi už trošku umím, ale samozřejmě jel jsem pod jiného kapitána a bylo to teda jako úžasný zážitek a vlastně pro mě to bylo poprvé opravdu v severských krajinách takhle jako vysoko a hrozně se mi to zalíbilo.
0: Přibliž nám nějak jakoby ten zážitek z té plavby. Z Islandu, z Grónska, ale z té plavby samotné, jako v čem to teda spočívá, pokud se podařilo to, že to naplnilo ten tvůj sen?
2: No, já jsem nejdřív měl hrozný strach z toho, že opravdu najednou se odstanete v místě, kde ani na jednu stranu není vidět pevnina, jaký to vůbec je, když se člověk dostane opravdu do prostoru, kde je 360 stupňů vidět pouze moře a nic jiného. Takže jsem z toho měl docela strach, ale nakonec jsem zjistil, že to je přesně to, co by opravdu v tom životě chybělo zažít, protože jsem se do toho pocitu úplně zamiloval. A ta plavba, je to prostě už jiné vlny, než když jste tady v Chorvatsku, má to, ten svel je prostě jiný a chvilka mám je blbě, chvilka mám je dobře, ale prostě ta svoboda toho, že sviští někde vzduch a nikde nic není, maximálně 20 km od sebe vidíte, jak vyfukujou velryby, někde tamhle sem tam někdo skočí z té vody, tak je to jako, nebo nějaké zvíře, tak je to super teda. No.
0: A posádka fungovala dobře?
2: My jsme se vlastně, já jsem teda nikoho neznal v tu dobu, když jsem tam jel a někteří se mezi sebou znali a bylo to nakombinovaný Češi, Belgičani a bylo to super teda. Fakt sedli jsme si s těma lidma úplně skvěle. Uhum. Ne na všech plavbách to je teda tak stejně, ale...
0: My jsme se tady právě o tom v Casablance několikrát bavili, že to, jak ta posádka zvlášť na těch delších plavbách spolu funguje, jak spolu dokáže vyjít a jak má jako sladěné noty, je úplně zásadní element a ty jako ponorky a různé jako opouštění posádky v přístavu někde po cestě a rozhádaná skvadra lidí, kteří ale nemůžou utéct, když jsou na palubě v průběhu toho, co je čeká překlenout nějakou vzdálenost, tak to je zásadní věc. No. To dokážu pochopit i jako naprostý lajk.
2: Je to 24 hodin pořád s tím samým člověkem, není tam žádná věc jako v okolní, bych to řekl, podněty, prostě jste tam všichni spolu a je to intenzivní prostě zážitek. No. Chodíte na to letu 2 cm od sebe, protože ty přepážky nejsou větší a tak dále, od toho, kdo někdo spí a tak. Je to jako, je to náročný, no, někdy. Mhm.
0: Pamatuješ si moment, kdy jsi uviděl Grónsko teda, břehy?
2: Pamatuju a bylo to, protože byl krásný den, bylo krásně vidět. Viděli jsme to z hrozný dálky. Já opravdu nebudu říkat, z kolik námořních mil, ale vím, že jsme byli všichni strašně překvapení, jak daleko dopředu jsme Grónsko viděli. A chvilku potom, co jsme uviděli břehy, tak nás vlastně pozdravili první kry a obrovské množství prostě velryb, které byly všude okolo nás. No a byl to zážitek opravdu jako úplně jak z jiného světa. Já vlastně do té doby jsem, jak jsme se bavili o tom, kde člověka napadne tam jet nebo něco, tak mě hrozně uhranula jedna, jak se to řekne, zpěvačka z Grónska, Tanja Takak.
0: Aha, znám.
2: Já jsem chtěl na koncert, teda mi to tady v Praze nevyšlo a tak jsem jí měl naposlouchanou postahovanou všude sebou, takže už po cestě jsem poslouchal tyhle ty písničky, takže z Islandu jsem si to přešel sběrk krásně na Tanju Takak a vlastně až tam jsem pochopil tu její tvorbu, jo, opravdu, protože když pak za těch dvouhodinový tmy šumění větru a praskání ker člověk poslouchá tu její písničku, tak se to opravdu, tam se to všechno zmotní dohromady, opravdu ta hudba, proč je zrovna taková.
0: Inuitská star, no tak to je krásný, že i ona byla součástí té inspirace. Terezo, ty jsi to prožívala jak? Tu plavbu.
1: Tu plavbu doma, no. V obýváku se satelitním.
0: Čekala jsi na nějakou zprávu nebo?
1: No ne, protože já jsem věděla, že to vlastně nepůjde. Nevím, jestli pak já si to možná pletu s tou druhou plavbou, no. Ale já myslím, že jsme si moc nepsali a že to mám zastřený tou druhou plavbou, kdy to jako bylo ostřejší. Ale vždycky mi Martin řekne, že nebude jako na signálu a že mi nenapíše a já jako koukám, kde je, protože má satelitní takový ten...
2: A prostě komunikátor přes SMSky se to dá a
1: ono vlastně
2: to ještě to je to lokátor v podstatě.
1: Takže jako vidím, kde je. A když tenkrát si myslím, že jsme, že nějak nebyl signál, protože ta loď byla kovová.
2: No a já to dal dolů do kovový, zprávy. No, a nešlo to vůbec takže... Prýž, takže na lodi byl lokátor, který teda dostali taky link, že se můžou podívat, kde jsme, jenomže ten lokátor ukazoval, že už jsme 100 námořních měl někde jinde než ten můj.
1: Já myslím, že ho vyhodila právě posádka,
2: jestli jsem
1: právě
2: nebyl zrovna ten, který na té plavbě byl k tomu vyhození uprostřed oceánu.
0: Muž přes palubu.
1: No a já se jako říká, když se to hejbe, tak je to asi dobrý. A proč je tady dvakrát ten lokátor a proč je tenhle Martinův a tam kolem něj nic jako není? Já říkám, ježiš, on zase byl protivnej a zlej a vyhodili ho z toho a někde na dně oceánu. No a pak se to vysvětlo až doma. To jsem byla trošku jako na nervy. Já jsem z těchto těch cest vždycky na nervy, ale nějak si myslím, že Martin to potřebuje. Bejt bez nás a bez dosahu. Casablanca.

0: A ta druhá cesta, kterou už jste naťukli, vlastně začínala zase na Islandu, ale nevedla do Grónska, ale na jich.
1: Názory.
0: Takže delší cesta.
1: Jo, to je asi, kolik to bylo, 2000 něco námořních mil.
0: Do jiného podnebného pásma.
1: Úplně, no, takže jsme to projeli krásně z pěkné zimy až do nějakých 26-27 stupňů, no.
0: A tahle cesta byla dramatičtější teda?
1: Já bych neřekl dramatičtější, rozhodně je to jiný, když opravdu člověk je 13 dní bez toho, aniž by se podíval na pevnou zem. A tam opravdu ten ponorkový systém začíná fungovat ještě trošku jinak, protože tato dlouhá plavba už je zase náročnější. A Terka sice říká, že já jsem ten protivný a zlej, jo, protože tak se možná funguji na těch našich společných dovolených, když po nich potřebuji, aby někam došli a někam jsme se přesunuli. Ale na těch plavbách to funguje trošku naopak, protože jak jsem šťastný z toho, že jsem mimo signál a mimo veškeré dění, tak vlastně jsem vyklidněný jenom kvůli tomu, že tam jsem. A naopak to vždycky kapitáni poznají a dostanou do své skupiny.
2: Protivný a zlý.
0: Nerváky, jo.
1: Trošku nerváky, no.
0: A vy jsi trošku jako kotvil.
1: Já, no. Na té lodi, když už pak někdo fakt jako se pluje a je kapitán, si jde tam několik kapitánů, tak oni ty kapitánský ega jsou docela náročný někdy pobrat a tak někdo tam musí být do toho odpruží trošku.
0: Jedna z kasablanek, nebo je množství kasablanek, na které vzpomínám často a rád, jedna, která se mi vybavila teďka, je s Martinem Dolečkem, který plul solo kolem světa. Ten mohl mít ponorku tak maximálně sám se sebou, ale na dlouhých přeplavbách samozřejmě zase řešil to, že třeba jako nemůže usnout, protože by na lodi nebyl nikdo vzhůru, když pluje solo, a to mi přišlo už jako hraniční teda okolnost. Tak je to jako taková metafora toho, že soužití s ostatními lidmi je potíž leckdy, ale jako sami taky úplně být nemůžeme.
1: Nedovedu si představit opravdu jet solo takovýhle dálky, protože na té lodi se toho děje spousta a musí to být neuvěřitelně náročný a vyčerpávající.
0: Znamená to, že si na Azory připlul jako jednak s nějakým spokojeným pocitem, že se plavba podařila, ale taky s úlevou?
1: Já bych cestoval ještě dál, mě se to fakt zalíbilo, ta úleva byla jenom kvůli tomu, že opravdu říkám, jak nemám tolik času, tak já rád fakt trávím čas teďka se svýma dětma, s rodinou, takže prostě jsem rád, že asi jedu zpátky z tohohle důvodu, ale jak říkám, já ten svět obeplout chci a mně se to tak líbí, že opravdu za tím snem jdu, no.
0: A chtěl bys pokračovat tak, že by další plavby byly z Azor někam a takhle by si postupně etapově provazoval třeba tu půlku světa nebo celý?
1: Teďka tam ten plán je ještě jako jiný, teď zase zkusit jižní polokouli, to by bylo krásný se dostat opravdu na tu Antarktidu, ale tu cestu kolem celého světa bych pak jednou chtěl udělat možná skoro na jeden zátah, nebo spíš na pár zátahů, ale udělat to trošku jinak. Nebrat to jako cestu, že jsem teďka někde začal a pokračovat, ale vzít to pak jinak.
0: No, Martin tu kapitánskou zkušenost dostal jako jeden velký dárek dnešní hostování v Casablance, jako dárek k předvčerejším nebo předpředvčerejším narozeninám, které můžu prozradit, snad byly 39. takže kulatiny se blíží. Bůh ví, co tě čeká za dárky a za dobrodružství, což je krásná věc, samozřejmě.
1: I tohle to bylo vlastně dobrodružství spojené s narozeninama.
2: Jít tady za Pavlem.
1: Být tady, ano, přesně tak.
0: A vystoupit z komfortní zóny.
1: Ano.
0: Jak prožíváte dobrodružství jako rodina teď v tuhle chvíli, když třeba jedete do jihovýchodní Asie, což byl jeden z vašich teďka posledních výletů do Vietnamu, tak jak teď plánujete se zkušenostmi, které jste nazbírali třeba v Mexiku, v Kostarice, na těch předcházejících cestách, ke kterým jsme se dostali. Jak to pojmete, nebo co je váš takový osvědčený recept, jestli to tak můžu říct, pro rodinné cestování?
1: Já nevím, jak to říct potom, když už jsme na té cestě, ale já to můžu říct z toho plánování. Jo? Mm-hmm. Opravdu z toho plánování to vypadá tak, že potřebuji vždycky tam mít nějaký kotvy pro to, aby právě žena s dcerou měli chvilku volno, my se synem zase mohli dělat nějaký adrenalinovější věci a vždycky tam musí být aspoň jeden, dva dny někde nějakého klidu, a tak, takže to plánování pro mě už to začíná v tomhle tom a osvědčené cestování a osvědčené typy, když se začneme hádat, tak se buď to na chvilku rozmístit v místech, ať už to je u hotelu nebo v obližším prostě toho, každý sám a chvilku se sklidnit. A pak Terka vymyslela úplně úžasnou věc, hrajeme hry na pravdu. Vlastně děti se nás můžou zeptat úplně na cokoliv. Já jsem to chtěl říct, ale myslím si, že to není úplně až na tu nejabsurdnější otázku, jestli, když se mě zeptala vlastně dcera, jestli jsem někdy se svými kamarády si měřil mužství. Takže prostě dostáváme se až do toho, že opravdu ty otázky napravdu jsou takovéhle. A já teda musím říct, že to byl výborný nápad, protože většinou nás to fakt jako všechny tak stmelí a vrátí zpátky
2: do toho cestování. A to je se, oni musí vykročit z komfortní zóny. Takže to znamená, že já jim třeba řeknu, že mají úkol dne, a to znamená, když se někdo fotí jako u něčeho, dělá si selfiečko, že tam musí jako skočit do té fotky nebo zatančit elektrobugy před barem, ale někdo ho musí natočit, prostě vždycky myslím nějakou kravinu, a když to ten člověk nesplní, tak musí říct pravdu. Mm-hmm. No a pak se to rozjede, protože to děti baví, takže jako... se mě ptají na různé, no, to tady radši nebudu říkat.
0: Takže jako opravdu... až těžko publikovatelné věci pro veřejnoprávní média, myslíš?
2: No, jo. Ale je to takový fajn, že se to jako otevře, oni nějakým způsobem jako navazují jako vztah spolu, protože taky trošku fajtějí teďko, mají ten věk, jakože holka, kluk 13, 11, ale je to takový zbližující.
1: Takže ty nálady prostě vždycky někdo kompenzuje, někdo to vybírá a vždycky se někdo naštve na jeden den, dva dny. Prostě je to o tom, ale že opravdu nás to hrozně semkne dohromady a já teď, když už nám děti stárnou, nebo stárnou, je 13, 11, ale prostě vidím, jak vyspívají, tak nás čím dál tím méně potřebují a já jsem hrozně rád, že máme možnost takhle opravdu cestovat, protože...
2: Nemáme, kvůli kroužkům.
1: Teď to začíná, teď jsme byli na poslední dlouhý a teď to bude trošku složitější, protože máme stopku z jednoho kroužku, stopku z druhého kroužku na delší cesty, tak to bude muset trošku zkrátit, no, anebo najít nějaký prostor, kde to půjde dohromady.
0: No a máš teda nějaké plány, Martine?
1: Plány jsou...
0: Vlastně... Co by si třeba v roce 2027 tam fakt rád někde v Mezeřil, nebo tak?
1: My tam teďka, já už jsem to plánoval právě na ten letošní rok, ale to se nám nepodařilo, takže teď to plánuju na 2 až 3 týdny, že bychom udělali Peru. Mm-hmm. Já to původně chtěl jít s Ekvádorem, ale to už se nám na 4 týdny nepodaří, to se nedá, takže 3 týdny teďka by měly být Peru. No.
2: A jdeš ještě vlastně na tu loď?
1: A já teď vlastně odjíždím zase sám na loď, ale udělat si další kapitánský zkoušky, ještě trošku lepší.
0: Dovzdělávat se, jo?
1: Dovzdělávat se, přesně tak.
0: Mm-hmm. A kam?
1: Jedu do Skotska, do Larksu, zase s tou samou lodí, s kterou jsem jezdil předtím, tak na ty další trasy, tak tady jedu na RIA kurzy do Skotska, no.
0: Díky moc za to, že jste dneska do Casablanky přišli, sdíleli všechny svoje rodinné, životní a cestovní zkušenosti promísené v jedno. Díky, že tak věrně posloucháte Casablanku a že vás to inspiruje k různým skopičinám a budu se těšit, že se zase třeba někdy shledáme a ještě jednou děkuju za to, že posloucháte.
2: My moc děkujeme.
1: Já moc děkuju taky.
0: Mějte se dobře oba, ahoj.
2: Taky, ahoj. Ahoj.
0: Loučí se i Pavel Sladký, já se s váma budu těšit na slyšenou brzo u další Casablanky příští týden. Mějte se krásně, ahoj.
3: Casablanka. Svět na dosah v cestovatelském podcastu Pavla Sladkého na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys.
1: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
2: Jsem trošku rebel.
1: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
2: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
1: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
2: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
0: Plejak. Horečka páteční noci na rádiu Wave.

Děláme vlny. Děláme vlny.

0: Rádio Wave. Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Pleják.
0: Pleják. Horečka páteční noci na Rádiu

0: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave. Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Pleják.
0: Pleják. Horečka páteční noci na Rádiu Wave.

0: picked her up in the Brabus. She wagging on smashing. She said, I'm the captain.
1: Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Radio Vape. Radio Vape. Radio Vape. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak. Horečka páteční noci na rádiu Wave.

0: můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Český rozhlas, Rádio Wave.
1: Děláme vlny.

0: Slovensko, Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: still dripping on them.
1: Český rozhlas. Radio Wave. Děláme vlny.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.